smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě proto, že ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků?
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věnčkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, no. Jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak bych blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
5: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže... Takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek

0: patkaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobří. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca.

0: Čapka, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena, a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona. Letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužije dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice Českého království a pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav dneska nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no de, pořád, říkáte holčička, jo? No vidíte, no, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Je 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že brahov se jete, no, to se má, to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jsem.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
7: Děkuji, také pěkný den.
6: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
5: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
6: No dlouho ne, tak hele,
5: no.
6: Mějte se krásně.
5: Děkujeme.
6: A děkuju, ahoj.
5: Děkujeme,
7: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
5: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
5: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
5: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
9: Chci hlasovat pro porodnici 64.
5: Výborně.
9: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
5: Tak to sedí.
9: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
7: Děkuji pěkně.
5: To je nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Míla Ušené z Prahy 8, Málenské vozdí a ve své detail. Já vás oba dva zdravím a
7: děkujem.
10: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
7: Aha, ano, jo, jo.
10: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Takže moc děkuju.
5: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se hezky.
5: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
11: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
5: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
7: blízký?
5: No tak
7: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi, ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
5: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
7: Koníčky, baví mě divadlo.
5: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
7: energii. No já velice rád plavu, jo?
5: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor. Ano, děkuji. Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
2: Profesor. Ano? U aparátu? Jak dceruška? A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano. Já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 centimetrů, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No, jo, to je... Malej, jo. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve? Děkuju. A co ve? Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Já. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji. Ale prémie nebudou, poručíme. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne, jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
2: Ahoj. A závěrem prodavač.
13: Prosím, psala jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám. Chlapičky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý. Mausa, služebník.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závorce tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jevišti dělat.
4: Takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Opravdu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, no. No, říkám, je to k steku všecko takové. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, aby se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No, jasný.
7: Pojďte.
6: No, tomu nevěřit.
7: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vezměte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný, ne.
7: Tak. Bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všechno platí, prosím vás, jo, a jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi, tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všechno bude.

0: že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
1: Já nesmysl.
2: Tak co?
3: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Hmm. Zas spadne naděje.
2: No jo, to už jste tady tři neděle, člověče.
3: Peklo.
2: Co s váma?
3: A nevím.
2: To musí jít ven.
3: To mi říkejte.
2: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
3: Co to je?
2: Ten si občas teda dávám pro sebe.
3: To je novinka.
2: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Hmm. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. No. Povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
4: Nevím, pane doktore.
2: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Labusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Labus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
7: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
6: No, tak. Takže se vlastně
7: získal barák,
6: nestalo.
7: O táto mě nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
6: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Labuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačete možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
3: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
2: Zdravíme.
4: Ano.
3: Prosím tě, chtěl bych pozdravit to pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
2: Už se stalo.
3: A celou partu Sacký.
2: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
3: Pane Lábuse.
2: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
4: Mějte se hezky.
2: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
5: Mirek, Velká Vítež, dobrý den.
2: Mirku, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Já bych volil pana Lábuse.
2: Ano.
5: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
4: No.
5: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
2: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
5: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
2: no, jasně.
5: Mějte se pěkně.
2: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
4: a
2: dál
4: a
2: dál.
4: A noví charismatičtí kolegové.
2: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
4: Děkuji.
2: Haló?
6: Tady je Pavel Skocerát.
2: Pavle, zdravíme.
6: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mířím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
4: Ano.
2: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
4: Mějte se hezky.
2: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
7: Tut, tut, tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
8: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
7: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
8: Takže půjdu, mám jiného přítele!
7: Koho?
8: Dobrou knihu!
7: Krás. krásné je žít, zpívají moli ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
8: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
7: Tak proboha, ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
8: Já vážně nemůžu.
7: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
4: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mě dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš.
1: Mm-hmm.
4: Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasujím pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro...
2: Je tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
1: Mm-hmm.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Mm-hmm. Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové,
2: ano,
1: i náš
2: ano,
1: pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak, přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo? Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
7: A co? To ti je do toho, ty frajere.
6: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohle to. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety. A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž sumělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku. Ahoj. A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík. Situace je podle vodohospodářů vážná. Most přes D55 u Domanina čeká od tohoto týdne částečná uzavírka. Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. A počasí dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
2: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
2: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
4: Ta predikce není nějak ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
2: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Řidiči musí od tohoto týdne počítat s částečnou uzavírkou na silnici mezi Moravským Pískem na Veselsku a Domaninem na Kyjovsku. Silničáři tam budou opravovat most nad dálnici D55. Práce potrvají do 2. srpna. Uzavřená by měla být vždy polovina vozovky. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
5: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příští dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
0: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Kroměříž získala 33 nových kontejnerů na třídění skla. Během prázdnin jimi budou postupně nahrazeny starší kontejnery. Nové nádoby jsou šedé barvy a jsou rozděleny na 2 poloviny. Jedna pro sběr bílého a druhá pro sběr barevného skla. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, město hodlá na podzim ve výměně kontejnerů na sklo pokračovat.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Ráno a večer bude Václavý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5 hodině posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 13. července. Do konce roku, do Silvestra, chybí 171 dnů a v kalendáři dnes svítí jméno Markéta. Přišlo sem přes latinské Margarita z řeckého slova Margarites, tedy perla. Jeho starší kořeny pak mohou sahat k perským nebo dokonce indickým výrazům označujícím právě perlu nebo vzácný mořský drahokam. Markéta je do dneška jedním z nejoblíbenějších českých jmen. Všem Markétám budeme hrát písničku po 8 hodině. A jakou dnes začneme? Hlídej lásku. Skálo má, to budou Brontosauři, Cítím, Petr Muk a další písničky už chystáme. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá a poslouchá a začátek týdne je co nejpříjemnější. Dobré ráno!
1: Český rozhlas Brno.

Petr Muk vám zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 5 hodin a 11 minut. Dnes je 13. července 2026. Dnešek připomíná slavnou věstonickou Venuši. Přesně před 101 lety tým profesora Karla Absolona objevil rozpůlenou na dvě části v pravěkém nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem ve zbytcích ohniště. Nikdo nejdříve nevěřil, že by části patřily k sobě. Teprve až po důkladném očištění se ukázalo, že celek vytváří kyprou ženskou postavu. Před 104 lety byly v obecných školách mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky také tělocvik a nauka o domácím hospodářství. Neuvěřitelných 84 je dnes americkému herci Harrisonu Fordovi, kterého zřejmě nejvíce postavila postava archeologa Indiana Jonese. V roce 1944 se narodil maďarský architekt a designér Erne Rubik. Jeho legendární Rubikova kostka se skládá ze 27 kostíček. 75. narozeniny by dnes oslavila Danuše Muzikářová. Zemřela za stále neobjasněných okolností při výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1969 v Brně. Před 49 lety způsobil blesk výpadek elektrického proudu v New Yorku, takzvaný blackout. Postihl 9 milionů lidí. Během 25 hodin došlo tehdy k největšímu rabování obchodu v dějinách města. Přesně před 43 lety zemřel osobitý skladatel filmové hudby Zdeněk Liška. Dlouhá léta působil ve filmovém studiu ve Zlíně a už v roce 1958 ho proslavila znělka k Zemanovu snímku Vynález zkázy. Celkem má na kontě více než 300 filmů a televizních seriálů, včetně třeba Hříšných lidí města pražského nebo Oscarového snímku Obchod na korze. V roce 1985 zemřel v Brně přední básník druhé poloviny 20. století, publicista a redaktor Oldřich Mikulášek, rodák z Přerova. Pracoval i v našem brněnském rozhlasu jako vedoucí literární redakce, poté odešel do časopisu Host do domu. A dnešek připomíná významného brněnského rodáka, českého herce Ladislava Peška. Odešel na věčnost přesně 13. července v roce 1986, tedy přesně před 40 lety. Byl potomkem slavného hereckého rodu, jehož počátku sahají až k Václavu Támovi. Je 5 hodin a 13 minut, počasí za chvíli.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se teď po ránu pohybují v rozpětí mezi 12, což je ta nejnižší hodnota v Nemochovicích, až do 18 stupňů, třeba v Brně Tuřanech. A předpověď počasí dnes slibuje zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. A nejvyšší teploty dnes opět přesáhnou 30, mezi 29 a 32 stupni Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, během dne budou většinou velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo dnes minutu po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Přejeme vám dobré ráno do kuchyní, koupelen, předsíní, všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Brno.
2: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno a je tu čas na temné letopisy moravské, tedy další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. O prázdninách každý všední den v tomto čase a přichází i dnes Michal Isteník a tentokrát vás vezveme k již zrušeným dolům na Slovácku.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1970. Voda utopila šardické horníky. Jedno z největších důlních neštěstí v Tuzemsku je spojeno s částí Moravy, kterou už s hornickými tradicemi spojují jen místní a lidé skutečně znalí. Psal se 9. červen 1970 a na Slovácku propukla průtrž mračen spojená s vichřicí a krupobytím. Voda v potoce od Stavěšic do Šardic 10x přesáhla odhady prostoletý průtok. Z potůčku byla desítky metrů široká řeka. Voda zaplavovala domy ve 20 vesnic. Nikdo netušil, jak tragicky se projeví na jen necelých 6 let funkčním lignitovém dole Dukla v Šardicích. Masy vody se provalily přímo do něj. Protrhli nadloží a zaplavili podzemí, kde chodby vedly jen zhruba 20 metrů pod povrchem. Šardická kronika mluví až o 30 kilometrů zaplavených chodeb. Dobové fotografie ukazují obří krátery. Zaznamenaný je čas 18.28, kdy z dolu zavolali důlním telefonem na povrch, že se chodbami valí voda. Část lidí se ještě podařilo evakuovat. Pod zemí zůstalo 34 horníků z celkových 110, kteří měli směnu. Na místo přijela pomoc z dolů v okolí, z Ostravska, ze Slovenska i z Polska. Věřili, že i když voda zaplavila důl, mohli lidé zůstat ve vzduchových kapsách na 3 místech a snažili se k ním dostat. Marně. Později se ukázalo, že se tam nestihl přemístit nikdo. První tělo se podařilo vyprostit až po 3 dnech. 12. den prací měli záchranáři na seznamu jen 7 objevených těl. To poslední našli až po 4 měsících v říjnu. V místních zůstala a ještě zůstává otázka, jestli nešlo důl zabezpečit lépe, když kronikáři už dříve zaznamenali několik podobných bleskových povodní spojených se zatopením dolů. Události dnes připomínají 2 památníky. Ten mladší je z roku 2020. Lignitové doly na Slovácku už jsou také minulostí. Šardický skončil v roce 1992. Jako poslední se těžilo v Mikulčicích roku 2009. Kdo ale zapátrá v krajině, stále důkazy o dolování a dokonce i o šardické tragédii najde.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Další kapitolu napíšeme opět zítra v tomto čase.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dříve než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů, na vinicích je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu. Kromě častnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína. Tématu se budeme věnovat už krátce po zprávách. Na trati mezi Brnem a Moravským Krumlovem od dneška bude platit kvůli rekonstrukci úplná výluka vlaků linky S41. Omezení potrvá do 26. srpna. Vlaky v tomto úseku nahradí 3 autobusové linky. Dobrovolní hasiči v Novém Městě na Moravě budou výjíždět s novou cisternovou stříkačkou. Stála přes 11 milionů korun. Cisternu si už převzali. Jedno ze starších aut zase předali jednotce v místní části Slavkovice. Dnes začíná letní sčítání motýlů, potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky lajků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice, hlavní tahy v regionu, teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu, jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikost.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Takhle se to někdy poštěstí, když jste příliš rychlí, takže teď ještě jednou Jitku Zelenkovou si pustíme za chvíli a teď se opět vracíme za vinaři. Na českých a moravských vinicích zrají hrozny a vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech a kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu, jako třeba na vinicích v Zajíčí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je

0: Potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
1: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
0: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
1: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
0: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění. To znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
1: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
2: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka asi to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta répa dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
1: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Viktor Sodoma, je 5 hodin a 46 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je na řadě počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 12 až do 18 stupňů Celsia, rozpětí tedy poměrně široké. A předpověď ta dnes slibuje zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Ráno večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, během dne většinou velmi dobré a pozor, bije dnes na dvojici. Čekáme střední zátěž. Slunce to už vyšlo minutu po 5. hodině a zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: A na Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 50 minut. V rubrice Co v učebnicích nebylo si dnes povíme o historickém významu pražského poledníku. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři opraví odpočívku na dálnici D2 u Lanžhota směrem na Bratislavu. Končí rekonstrukce kruhové křižovatky v brněnské čtvrti Lesná. Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. A počasí dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Odpočívky pro auta a kamiony na dálnici D2 u Lanžhota čekají opravy. Ředitelství silnice dálnice začne s plochou ve směru na Bratislavu. Práce odstartují zhruba v polovině srpna a potrvají do začátku října. Stát budou 30 milionů korun.
2: Kromě toho chystají silničáři taky přestavbu a rozšíření odpočívky v opačném směru, na Brno. Přibude tam parkovacích stání pro kamiony. Místo stávající stovky jich bude 150. ŘSD nechá taky zbourat některé budovy a postaví nový kruhový objezd na vjezdu na odpočívku. I dál budou některé plochy a budovy využívat celníci a policisté. Termín rekonstrukce zatím silničáři nezveřejnili. Z Lanžhota Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Od dnešního dopoledne se na kruhové křižovatce v brněnské Lesné obnoví běžný provoz. Rekonstrukce povrchu je zde téměř u konce a skončí i všechna dopravní omezení, popisuje starosta městské části Brno Sever Martin Maleček z hnutí SOL.
3: Ve dvou místech bude ještě doděláno vodorovné dopravní značení během týdne, ale to bude za plného provozu, takže tak, jak se normálně kolem rondelu jezdilo, tak od dopoledne se bude zase jezdit.
0: Krajský úřad ve Zlíně dnes opět otevře. Mimo provoz byl od čtvrtka minulého týdne kvůli požáru budovy bývalého areálu Svit. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
0: Kromě úřadů dnes otevřou i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, taky některá parkoviště. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční bezpečnostní politiku odlišné názory.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný, severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky dobré, během dne většinou velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice a hlavní tahy průjezdné bez větších komplikací, nemáme hlášenou žádnou nehodu, tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6 hodině je s vámi Český rozhlas Brno, je začátek nového týdne, pondělí 13. července 2026. Přejeme vám, ať je ten den co nejpříjemnější. Svátek dnes slaví podle kalendáře Markéta, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem fazolí s párkem, pokud to patří mezi vaše oblíbené jídlo, je to třeba i typ na snídani. Navíc je 13. červenec také dnem spokojených zaměstnanců, nebo také dnem bláhového či falešného ráje. Zajímavá výročí pro dnešek. K tomu všemu písničky, především ty, které nestárnou, a začneme s Petrem Čáslavským, Kdo ví, proč láska odchází, no a krátký popis léta přinese už v zápětí skupina Hradišťan. Přejeme vám pohodové ráno doma v kuchyni, v koupelně, u žehlícího prkna, u krmení kočky nebo u prvního pohledu do zrcadla. Ať se vám dnešek vydaří. Hezký poslech přeje Pavel Kašpar.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hradišťan na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 12 minut. Milí posluchači, dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut. Představte si, před 90 lety to možné bylo, a to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Sterela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. A tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah,
2: beže-ohnědý,
3: taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek. A pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků. A tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedí.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetišková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: V 6 hodin a 18 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno je aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 12 do 18 stupňů Celsia. Na tom se příliš nezměnilo. Nejvyšší teplota v Tuřanech 18 stupňů a 12 stupňů Celsia, tedy dnes po ránu nejnižší, momentálně v Nemochovicích. A předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, během dne většinou velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po páté, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Zajímají vás historické bitvy, milí posluchači? Jak probíhají přípravy na takovou účast na historických bitvách? Co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si třeba vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Poslechněte si rozhovor Jarky Vykoupilové s otcem a synem Sedláčkovými o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Celou stopáž rozhovoru najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Aktuální zprávy pro vás chystá David Hasman a budou tu už za 5 minut.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci by o letních prázdninách chtěli začít se stavbou další části cyklostezky mezi Kuřimí a Veverskou Bytýškou. Tentokrát půjde o úsek od Moravských Knínic do Chudčic k fotbalovému hřišti. Práce za více než 10 milionů korun mají skončit na podzim. Kuřim stavbu zaplatí z dotace a příspěvku mikroregionu. Od zítřejšího odpoledne budou moct lidé na novou lávku přes řeku Svitavu v Blansku. Stavební firma začínala s její budováním v březnu. Město za práce zaplatilo 16 milionů korun. Lávka měří 37 metrů a sloužit má jak chodcům, tak i cyklistům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti. Například ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. Podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat v opozici. Vysokou šanci ji najít má u Hnutí STAN a Pirátů. Loutko herce teď zhání skupina nadšenců z Jaroměřic nad Rokytnou, která se pustila do obnovy tamního loutkového divadla. Tradici oživují po více než 30-leté pauze. Aktuálně dokončují opravy 34 pohádkových postav. Kořeny loutkového divadla sahají ve městě až do první republiky. Za minulého režimu ale začal zájem upadat a poslední snaha o oživení skončila po sametové revoluci. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 50 ze Slovenska do Brna popojíždí kolona za Uherským Hradištěm. U Zlechova je omezení a provoz řídí semafor. Větší je fronta směr Brno asi na 10 minut. A na dálnici D1 krátká kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Zatím na 5 až 10 minut brzdí se na 212 kilometrů v obou pruzích. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 38 minut. Milí posluchači, zajímá vás, co se děje v Českém rozhlasu Brno, jaké novinky chystáme. Všechno důležité nám teď poví vedoucí programu Julie Kalodová.
1: Nový hlas v Českém rozhlase Brno, připomenutí kontaktů na moderátory a moderátorky a čekání na fotografii z pouti do Vranova. Je tu rubrika Erko se vším, co se děje kolem vysílání naší stanice. Už v úterý v podvečer po 17. hodině si můžete poslechnout nový komentář k aktuálnímu dění od publicisty, básníka a novináře Karla Škrabala. Jeho první úterní glosa bude sportovní a vy si ji můžete poslechnout pod názvem Velký fotbal se vrací do Brna. Těšíme se na vaše reakce, které můžete na jakékoliv téma posílat na adresu brno@rozhlas.cz. Sem také přišla žádost o kontakt na moderátora Karla Hegnera. Rozhlasáci mají pracovní e-mailovou adresu vždy v podobě jméno.příjmení@rozhlas.cz. Takže vy tímto způsobem můžete napsat komukoliv z kolegů, kteří jsou uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Brno a nebo je znáte z vysílání. Já jsem také slíbila informaci ke skupinové fotografii, která vznikla při pouti do Vranova u Brna v květnu letošního roku. Ten společný snímek od fotografa Romana France by měl být k vyzvednutí na vrátnici u nás v Beethovenově ulici od 15. července, ale než se sem osobně vydáte, raději nejprve napište. Připomenu, že adresa brno@rozhlas.cz je tu pro vás a vaše dotazy plní i naši rubriku Erko. A já se s ní budu těšit zase za týden ve stejném čase. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Za 2 minuty bude 6:45. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí stále mezi 12 a 18 stupni Celsia. Rozpětí tedy poměrně široké. Nejchladněji v Nemochovicích, nejtepleji v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek ta dnes slibuje zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný se severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, během dne většinou velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 48 minut. Máme pro vás další porci letního servisu. Léto je obdobím, kdy na silnicích potkáváme asi nejvíc cyklistů. Radost z jízdy by ale nikdy neměla být příčinou, že se uvolníme až příliš a zapomeneme na pravidla bezpečného chování. Zdůrazňují policisté na svém webu a připomínají také zásady, které je vždy mít třeba na paměti, když vyrazíme na kole. Jezděte co nejblíže u pravého kraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas pomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Své úmysly dávejte najevo včas, a to takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. To znamená, při každé změně směru jízdy dejte včas zřetelné znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout. Na přechodu pro chodce dejte pozor, zejména když odbočuje, tak dejte přednost předcházejícím chodcům. A tam, kde je hustý provoz, veďte raději kolo opatrně po chodníku. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou a za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo. Netřeba určitě dodat, že cyklista posilněný alkoholem nesmí na silnici. V České republice platí nulová tolerance a pokuty za porušení jsou opravdu vysoké. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy s Davidem Hasmanem za 9 minut. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Od dneška do konce prázdnin nepojedou vlaky linky S41. Ředitelství silnic a dálnic chystá rozšíření odpočívky na dálnici D1 u Kozlova. Ordinační software některých veterinářů nekomunikují s centrální evidencí psů. A dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na trati mezi Brnem a Moravským Krumlovem od dneška platí kvůli rekonstrukci úplná výluka vlaků linky S41. Omezení potrvá do 26. srpna. Vlaky v tomto úseku nahradí 3 autobusové linky, vysvětluje mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordy Květoslav Havlík.
4: První se jmenuje K a pojede po trase Brno hlavní nádraží Moravský Krumlov. V Brně se bude nastupovat na ulici Nádražní u východu z 5. a 6. nástupiště. Druhá trasa I pojede z Brna přes Moravské Bránice, Ivančice a zpátky. A potom trasa S pojede z Brna přes Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice.
2: V Moravských Bránicích potom můžou lidé přestoupit na autobus I, případně na další vlaky. Odpočívku Jamenský potok na dálnici D1 chce ředitelství silnic a dálnic rozšířit. Na odstavné ploše na kilometru 122 u Kozlova je aktuálně jen 9 míst pro auta. Po přestavbě by jich mohlo být více než 100. Dopady záměru teď začnou posuzovat úřady.
5: Odpočívka ve směru na Prahu nemá dostatečnou kapacitu a nevyhovuje ani technologicky. Po přestavbě by mělo být v místě přes 30 parkovacích míst pro osobní auta a více než 70 pro kamiony, autobusy a karavany. Ředitelství silnic a dálnic tam chce i dobíjecí stanice pro elektromobily. K záměru se teď můžou vyjádřit veřejnost, úřady i samosprávy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Někteří veterináři musí při registraci psů do centrální evidence vyplňovat údaje dvakrát. Jejich ordinační software s evidencí zatím nekomunikují a údaje automaticky nepropisují. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů Kateřiny Waldhans jde o problém komerčních poskytovatelů ordinační softwaru. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
6: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Ten zbytek si musí naprogramovat ve svých softwarech a upravit svůj software. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
2: Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až 6x. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love anebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Festivaly se vysokým cenám snaží čelit nabídkou vlastního ubytování. To ale bývá brzy vyprodané. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je důvodem rostoucích cen ubytování vysoká poptávka.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Velmi opatrně teď na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na kilometru 213,5 stojí dodávka v levém pruhu u středových svodidel. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině je s vámi pondělní Český rozhlas Brno. Začíná nový týden, je tu 13. červenec a po písničce Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna Já půjdu tam a ty tam, nebo Co na tom je tak zlého, to zaspívá Bára Basiková, je tu pro vás tradičně soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z valašského nářečí, a pro výherce máme dnes román Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 7264652000, to je linka sem k nám do studia, aby ta informace byla kompletní, a hned po těch 2 písničkách můžete zavolat. K dispozici budou samozřejmě i dnes 3 možnosti odpovědí, pokud byste se nemohli rozhodnout, kterou z nich zvolíte. Budeme vám držet palce a ať vám první hodiny tohoto dne utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, voňavá káva, dobří lidé kolem vás. Vám od mikrofonu přeje Pavel Kašpar.
8: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 12 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví, jako každé všední ráno po 7 hodině. Dnes se vypravíme do Valašského Meziříčí a zeptáme se vás, jestli pak víte, co to znamená, když se tam řekne rokita. Co to může ve valašském nářečí znamenat? Zavolejte 726465200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co dnes tipnete a eventuálně jakou možnost si třeba vyberete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Anna Dráhník.
0: Aničko, krásné ráno vám přeji, poprosím vás jenom malinko si slumte rádio.
1: Já už jsem úplně odešla.
0: Perfektní, už je to super. Tak, co myslíte, Aničko, že by to mohla být rokita? Je to z valašského nářečí, tušíte, co by to mohlo znamenat?
1: Ne, vůbec netuším, ale to je tam aj někdy příjmení rokita.
0: No, může to být příjmení, jasně, ale my se ptáme po významu tohoto slova, nabídnu vám tři možnosti, tak ať vyberete tu správnou. Rokita může být buď za A mstivá žena, nebo za B to může být vrba, anebo může být také rokita starosta obce ve Valašském nářečí.
1: Já bych řekla, že to ta vrba.
0: Líbí se vám ta vrba? Zajímavá volba a správná, rozhodně. Perfektní, Janičko, gratuluju. Podle čeho jste to tipla?
1: No, protože starosta to není rozhodně. A zvláženská, co se říká, rozhodně, ale tak rokita to bych neřekla.
0: Výborně, vylučovací metodou jste na to šla. Skvěle, gratuluju vám, knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte a domluvíme se na předání ceny. Přejeme vám krásné ráno, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Je 7 hodin a 14 minut, soutěž, jak se u nás mluví, tu bude zase zítra krátce po 7 hodině. Teď si dáme Bruce Springsteena a po písničce už se na vás těší počasí. Dobré ráno.

0: Krásné ráno vám všem, zpíval vám Bruce Springsteen, je 7 hodin a 17 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je na řadě počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy díky svitu slunce stoupají, momentálně se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. 20 stupňů v Brně, Tuřanech nebo také v Lednici a v Kobylí, 16 stupňů v tuto chvíli ve Strážnici. A předpověď pro dnešek? Čekáme zpočátku menší oblačnost, během dne by mohlo být polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr, povalné rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, během dne většinou velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po páté, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojka pry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

7:23 je aktuální čas, tady je pondělní Český rozhlas Brno. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Znojmo, město nad vodou 1, tak nazval svůj dnešní koncert Moravia Brass Band, který vystoupí na pontonu v zatopeném kamenolomu v Mašovicích nedaleko Znojma. Netradiční koncert začíná dnes v 21 hodin a bude se opakovat ještě i zítra ve stejném čase. Pořadem Opera uprostřed dnes pokračuje festival Uprostřed 2026. V parku na brněnském Moraváku zaspívají Lucie Kašpárková, Jan Šťáva a Ondřej Koplík ukázky z oper Rossiniho, Donizettiho, Pucciniho, Verdiho a dalších. O klavírní doprovod se postará Jitka Houfová a začíná se v 18:30. Dnes se také koná další z večerních prohlídek v jeskyni Naturoldu v Mikulově. Romantické večerní prohlídky při svíčkách se konají během července a srpna každé pondělí mezi 19. a 20. hodinou. Vstupy na večerní prohlídky jsou vždy po 15 minutách a nutná je telefonická rezervace na čísle 519 321 718. A ještě obvyklé připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, můžete to udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pozvánku pro vás rádi zveřejníme. 7:25, tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Odpočívky pro auta a kamiony na dálnici D2 u Lanžhota čekají opravy. Ředitelství silnice dálnic začne s plochou ve směru na Bratislavu. Práce odstartují zhruba v polovině srpna a potrvají do začátku října. Stát budou 30 milionů korun. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se od dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Letní scéna brněnského kina Skala nabídne tento týden výběr z mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na tradiční přehlídce Šarivary lidé uvidí každý den jak domácí novinky, tak zahraniční snímky. Pořadatelé vybrali filmy vhodné pro venkovní promítání. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme většinou polojasno, přechodně až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova popojíždí ranní kolona. Má dvě části, od sjezdu na Rousínov v Krohlence a potom ještě od Slatiny k omezení v Brně. Celkově se zdržíte asi 20 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Futurum a písnička Zdroj z alba Jedinečná šance z roku 1987. Je 7 hodin a 40 minut a vyrážíme na vinice. Na českých a moravských vinicích zrají hrozny a vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. A kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu. Jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění, to znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka asi to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je tu počasí přesně ve 7:45. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 16 do 20 stupňů Celsia. 16 tuto chvíli ve Strážnici, 20 stupňů třeba v Tuřanech, v Lednici, ale také v Dyjákovicích nebo v Brodě nad Dyjí. A předpověď pro dnešek. Čekáme dnes zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, během dne většinou velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo minutu po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Začaly letní prázdniny a s nimi je období, kdy lidé odjíždějí na dovolené a nechávají své domy, byty nebo chaty delší dobu bez dozoru. Policie proto každoročně připomíná, aby lidé zabezpečení svých domovů nepodceňovali. S tématem je teď ve studiu reportérka Anežka Hlávková. Anežko, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jaké je zatím letos situace na jihu Moravy?
1: Policisté zatím za prvních 5 měsíců letošního roku evidují v Jihomoravském kraji 157 vloupání do bytů a rodinných domů a 33 vloupání do chat. Ve stejném období loni to bylo 148 vloupání do domů a bytů a 37 do chat. Zatímco u chat teda případů vloupání meziročně ubylo, u rodinných domů a u bytů naopak policie eviduje meziroční nárůst. A právě před odjezdy na dovolenou proto připomíná, aby lidé zabezpečení svých domovů nepodceňovali.
0: Je to problém, se kterým se teď potýkají Jihomoravské obce.
1: Ano, například v Březině na Tišnovsku podle nezávislé starostky Hany Obršlíkové od začátku roku řešili několik vloupání do chatek v chatové oblasti. V Ochozu u Brna zase evidují případy vloupání do rodinných domů. A minulý týden vydal varování taky Újezd u Brna. Tamní městská policie upozorňuje na případy vloupání do rodinných i bytových domů a taky na krádeže kol. Podle újezdských strážníků pachatelé využívají právě období letních dovolených.
0: Co tedy lidé podle policie během období dovolených a Anežko nejčastěji podceňují?
1: Tak především zabezpečení domu nebo bytu před odjezdem na dovolenou. Policie doporučuje důsledně zamykat dveře i okna, nenechávat otevřenou ani mikroventilaci a na sociálních sítích zbytečně neoznamovat, že bude domácnost několik dní prázdná. Taky by lidé před dovolenou rozhodně měli zabezpečit sklep nebo garáž a pokud je to možné, požádat někoho z rodiny nebo sousedů, aby dům nebo byt během dovolené občas zkontroloval. I jednoduchá opatření mohou zloděje odradit.
0: Říká reportérka Anežka Hlávková. Se startem letních prázdnin policie znovu připomíná, aby lidé před odjezdem na dovolenou nepodcenili zabezpečení svých domů, bytů ani chat. Anežko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík. Situace je podle vodohospodářů vážná. Řeku Moravu překlene ukojetí na nový železniční most. K pomoci s objasněním příčin požáru v baťovském areálu vyzvali veřejnost hasiči. A dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
4: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
4: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
6: Ta predikce není nějak slonivání dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
4: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový železniční most přes řeku Moravu staví dělnici nedaleko Kojetina na Přerovsku. Bude součástí modernizované tratě mezi Nezamyslicemi a Přerovem. Ocelová konstrukce bude dlouhá 150 metrů a vysoká 20 metrů. Její postupné vysouvání potrvá 2 až 3 dny, uvedl to Luboš Vinklárek, který stavbu na místě řídí.
7: Konstrukce mají váhu 680 tun, takže hýbe se to dvoma hydraulickými pístama, buď se to sune, anebo se to táhne, ale jako nejde to tak rychle. Potom samozřejmě máme nachystaný místa, na které je to uložený a musí to pořád kontrolovat, aby to nesjelo dolů, aby to ta konstrukce jela tam, kde má.
2: Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek kolem 8:30 ráno. Pomocí můžou fotografie a videa z času těsně před a po vypuknutí požáru. Očítá svědectví například, pokud si lidé všimli něčeho neobvyklého, nebo informace o budově i další poznatky, které s požárem můžou souviset. Kam se s informacemi obracet, najdou lidé na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet více než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin ani výrobky z nich. Problém ale může nastat i v případě mušlí nebo písku. Například Sardinie zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Ráno a večer bude slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz v Brně v Líšeňské ulici. Srazila se tam 2 osobní vozidla, na místě policie a s opatrností tady projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:04 s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí 13. července 2026. No a svátek dnes podle kalendáře slaví Markéta a Margareta. Markéta je jméno, které je z latinského Margarita nebo z řeckého Margarites, tedy perla. A není to jen jméno, ale ve své původní podobě vlastně také pochvala. Ta, která je vzácná jako perla, protože právě to Margarites je. V Česku je to jméno velmi oblíbené. Markét je zhruba mezi 56 až 60 tisíci vzhledem k posledním měřením. A všem Markétám přejeme všechno nejlepší. Buďte zdravé, šťastné a spokojené, milé dámy. Minimálně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, ti z vás, kteří máte ve svých rodných listech a občankách 13. červenec, tak patříte mezi oslavence, kterými jsou například dnes taky herečka Taťána Vilhelmová-Dyková nebo zpěvačka Tereza Černochová a řada dalších. Posíláme vám song, písničku, která se tak doslova a do písmene jmenuje. Zpívat vám bude Jana Kratochvílová. Přidáme také Petra Spáleného, který dlouho spí, a potom už tu bude počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré chutnání ke snídani a ať se vám 13. červenec vydaří. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Petr Spálený spí tak dlouho, až začne počasí, a to je na řadě v 8 hodin a 13 minut. Počasí s těmi nejpovolanějšími. U mikrofonu brněnský meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuhle chvíli? Jak vysoko jsou teploty? Jaké je počasí?
2: Tak ráno máme slunečné, jen s nevýznamnou oblačností, takže maximálně do polojasna, a teploměry ukazují aktuálně 19 až 23 stupňů.
1: Pojmíre, jaký bude dnešek? Jaké počasí přinese pondělí 13. července?
2: Tak bude teďka dopoledne slunečno, bude se tvořit pozvolná kupovitá oblačnost, takže polojasno, v průběhu dne může být až oblačno. K večeru se potom oblačnost bude rozpouštět, ale zároveň začne od západu přibývat oblačnost průsvitná. 28 až 31 stupňů jsou nejvyšší odpolední teploty, sever a východ kraje bude o něco chladnější, tam teploty většinou kolem 27 stupňů. No a foukat bude teďka slabý, přes den potom mírný severovýchodní nebo severní vítr, večere opět vítr zeslábne a bude foukat od východu.
1: Teploty s ohledem na včerejšek jdou přece jenom trošku nahoru. Bude to tak pokračovat třeba i v úterý, ve středu, Mojmíre?
2: Tak bude to pokračovat i zítra. Zítra ale navíc už je předpoklad, že by se v odpoledních hodinách tvořily lokální přeháňky nebo bouřky. Nelze vyloučit, že potom k večeru těch přeháněk a bouřek bude od západu přibývat. Teploty ráno 18 až 15, v údolích místy kolem 13, odpolední 29 až 32 stupňů. Slabý vítr východních směrů může později odpoledne a večer v přeháníkách nebo bouřkách výrazně zesilovat a měnit se na severní směry.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 13. červenec.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 1959 v Podivíně na Břeclavsku, a to 35,1 stupně. Nejchladněji potom bylo v roce 1939 v Olomoučanech na Blanensku, tam tehdy poklesla teplota na 2,9 stupně Celsia.
1: Moc krát díky, Mojmíre, přejeme vám krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 České společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Celnice na hranicích už skoro 20 let neslouží svému původnímu účelu a často chátrají. Například v Mikulově silničáři chtějí v budoucnu budovu zbourat, ustoupit má nové dálnici do Rakouska. V Lanhotě, kde mají stále zázemí policisté a celníci, připravují opravy. V Hatích plánované muzeum celnictví nejspíš v nejbližší době nevznikne. S podrobnostmi je teď ve studiu reportér Ondřej Schneider. Ondro, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme u bývalé celnice na přechodu v Mikulově, kdy ji nechá ředitelství silnic a dálnic zbourat.
1: Tak už za několik týdnů chtějí silničáři nechat strhnout střechu, která vede nad jízdními pruhy a spojuje obě protější budovy. Termín upřesňuje mluvčí ředitelství silnice a dálnic Jan Riedl.
2: Důvod je prostý. Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít k odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení tím dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření zhruba v hodnotě 3 milionů korun.
1: Práce udělají dělníci z plošiny, už dřív na střeše několik úprav dělali, ale kdy půjde k zemi celý komplex, to zatím jasné není. Tvoří ho totiž několik budov, ty jsou většinou vybydlené a okolí zarostlo plevelem. Každopádně se stavbou dálnice D52 v úseku od Novomlýnských nádrží po Rakousko chtějí silničáři začít příští rok a hotovo by mohlo být v roce 2030, ale projekt počítá s novou budovou, kterou by potom mohli využívat policisté.
0: Tak je to konec konců v Lanžotě, kde část objektů bývalé celnice využívají právě policisté, také celníci. Jakých úprav se dočká tenhle bývalý hraniční přechod, který působí trošku zanedbaně?
1: Takže se má plány rozdělené do dvou etap. Ta první odstartuje zhruba v půlce srpna. Dělníci se pustí do oprav pravé odpočívky ve směru na Bratislavu. Práce skončí začátkem října a stát mají 30 milionů korun. Zásadnější ale bude rekonstrukce levé odpočívky ve směru na Brno. Tam ředitelství počítá taky s navýšením parkovacích míst pro kamiony ze stávající stovky na 150, ale i s demolicí některých objektů a výstavbou nového kruhového objezdu u vjezdu na odpočívku. Nicméně tyhle investice jsou zatím jen ve fázi příprav.
0: Ještě jsme mluvili o Hatích na Znojemsku. Budova někdejší celnice patří Technickému muzeu v Brně. Dlouhodobě ji chce přestavit na muzeum celnictví. Posunul se ten projekt někam?
1: No příliš ne, dá se říct, že už před pár lety uvízl na mrtvém bodě. Překážkou jsou hlavně chybějící peníze. Už v minulosti odhadovalo vedení muzea, že by na stavební práce potřebovalo tak 150 milionů korun. Teď ta částka bude zřejmě ještě vyšší a z vlastních zdrojů nedokáže muzeum tak nákladný projekt zaplatit. Zatím se mu nepovedlo získat ani žádnou vhodnou dotaci a tak zůstávají domy, které dřív používala celní správa, zakonzervované.
0: Připomeňme prosím ještě osud dalších budov na hraničních přechodech v kraji.
1: Tak já to vezmu rychle. Objekt v Hranicích slouží po úpravách jako depozitář muzea. Ve Valticích vzniklo taky muzeum železné opony a budova v Poštorné má soukromého vlastníka. Česká republika se součástí šengenského prostoru stala koncem roku 2007 a od té doby celnice pozbyly ten původní účel.
0: Říká reportér Ondřej Schneider, který zmapoval osudy a budoucnost budov na bývalých hraničních přechodech. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na trati mezi Brnem a Moravským Krumlovem od dneška platí kvůli rekonstrukci úplná výluka vlaků linky S41. Omezení potrvá do 26. srpna. Vlaky v tomto úseku nahradí 3 autobusové linky. Dělníci by o letních prázdninách měli začít se stavbou další části cyklostezky mezi Kuřimí a Veverskou Býtýškou. Tentokrát půjde o úsek od Moravských Knínic do Chudčic k fotbalovému hřišti. Práce za více než 10 milionů korun mají skončit na podzim. Kuřim stavbu zaplatí z dotace a příspěvku mikroregionu. Single ženy by mohly mít možnost podstoupit umělé oplodnění i bez partnera. Ve většině evropských zemí to zákony umožňují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO teď připravuje novelu, která to má zlegalizovat v Česku. Ženy si ale budou muset zákrok hradit sami, s přispěním pojišťovny se nepočítá. Loutkoherce teď zhání skupina nadšenců z Jaroměřic nad Rokytnou, která se pustila do obnovy tamního loutkového divadla. Tradici oživují po více než 30-leté pauze. Aktuálně dokončují opravy 34 pohádkových postav. Kořeny loutkového divadla sahají ve městě až do první republiky. Za minulého režimu ale začal zájem upadat a poslední snaha o oživení skončila po sametové revoluci. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i oblačno. K večeru skoro jasno až jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 28 až 31 stupni. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1, čekejte kolony v Brně před omezením na kilometru 196 v obou směrech. Větší směrem na Prahu asi na 15 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: a byl, pane Meixnere, opravdovou ódou na tuto krásnou hru. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, srdečně zdravím všechny posluchače z Přibyslavic a tím je také ty věrné tady, kteří nás poslouchají, moc pozdravuju. Tak, ano, tak byla to óda na tenis. Musím říct, že jsem se u toho opravdu kochal pohledem, co ta dvě děvčata předváděly. Nakonec to byly slzy, myslím, že princezna Kate ne, ale jinak ti ostatní Navrátilová, Šarapovová a další. Prostě, no samozřejmě aktérky také, tak jako předvedli opravdu nádherný tenistop. Až je dvě Češky, McEnroe taky říkal, jak je to možný, neuvěřitelný, tak samozřejmě... A přitom to vypadalo, že to bude nudné, protože první set vyhrála Nosková 6-2. Musím říct, že Karolina Muchové to nešlo. V druhém setu už to bylo 5-2 pro Noskovou, tak to vypadalo, že to bude 2-0, bude konec za chvíli, ale... A pozor, Nosková měla 3 matchbody, jenže Karolina Muchová se kousla a prostě ten set zvrátila a vyhrála o 7-5, což dostala úplně nádat. A tam bylo několik skvělých výměn, to prostě no to bylo to opravdu srdce, tenisová srdce musela plesat. Ale bohužel ve třetím setu, no jo, a tak byla pauza, Nosková šla mimo kurt, pak se jí ptali, co tam dělala, postříkala jsem se studenou vodou a tím oživla zase znovu, to jako je zvláštní. Bohužel Karolina měla hned na úvod 3 breakbody, které neproměnila a pak se to otočilo, prohrávala 0-3 a pak už to prostě nebyla schopná zvládnout. No tak nechci říct, že škoda. Samozřejmě přiznávám se, že jsem fandil Muchové. Nosková předvedla na to, že 21 let skvělý výkon. Mám u mě jenom jedno minus, ale to tady nebudu rozvádět. Takže ano, byla to ona na tenis.
0: Finále mezi muži obstarali Jannik Sinner s Alexandrem Zverevem a mladší Ital, pane Meixnere, obhájil loňský titul po velké bitvě. Jak to dopadlo?
1: Tak, moc velká bitva, to optimně řečeno na rozdíl od té ženské finálové dvouhry nebyla. Ano, Jannik Sinner obhájil, vyhrál 3-1. Sice prohrál první set v tiebreaku, bylo to takové, že oba vyhrávali své podání, pak to šlo do tiebreaku, ten prohrál. Druhý set byl obdobou toho prvního tam zase a tam vyhrál ale Sinner ten tiebreak 7-2 a pak už ty další dva sety 6-3, 6-4 už nedal bohužel Zverevovi, který musím říct, že tady po tom vítězství na Roland Garros má výbornou formu, ale Jannik Sinner byl opravdu výrazně lepší. Takže, že by to byla moc velká bitva, se říct nedá. Tak samozřejmě pár perfektních výměn tam bylo. Tak tím to skončilo, ten nádherných 14 dnů a sezona se zakončí na přelomu srpna-září. V Americe je poslední Grand Slam sezony.
0: Ano.
1: No a samozřejmě teniste se stěhují na severoamerický kontinent, protože tam se hraje takzvaně na betonech. Nikoli v tráva, která je taková opravdu zvláštní a už tam nebude celá bílá. Pozor, tam už budou všichni řádit jak černá, jak tajfun v těch svých oblečeních. Tak, to je dneska všechno. Těšilo mě.
0: Pane Meixnere, moc krát díky. Naslyšenou.

znal jsem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Počasí.
2: Teploty v našem regionu stoupají, díky slunečnímu svitu momentálně se pohybují v rozpětí podstatně užším, než tomu bylo ráno. Teď mezi 19 a 22 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno, k večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne většinou velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo minutu po 5. hodině, zapadne 2 minuty před 21. hodinou. Dobré ráno přejeme.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady to žije je seriál o spolkovém životě kolegyně Jarky Vykoupilové a přináší další zastávku u nadšenců, kteří ve svém volném čase organizují mimo jiné Festival národů podí v Mikulově. Akce se letos bude konat po 27. a stejně stará je také historie spolku.
1: V galerii Konvent v Mikulově teď sedím s Petrou Coldfield, místopředsedkyní spolku Národy podíjí.
2: Takže náš spolek začal již někdy na konci 90. let. Otců zakladatelů, jak my je nazýváme, naši původní, ti první členové, těch bylo asi cca 5, ale již v té době měli hodně příznivců. Bylo to hodně o propojení kultur a celkových identit, neboť původní zakladatelé někteří byli exulanti, kteří se do Česka vraceli po revoluci. Děláme to dobře, děláme to také skrz jídlo, ale děláme to samozřejmě i skrz hudbu, kulturu a těch příznivců v této době po 27 letech je opravdu už na stovky. Je nás tam hodně, všichni to děláme s láskou, je to taková srdcovka nás všech, kteří tam jsme.
1: Pojďme si připomenout, že i ta poloha Mikulova příhraničí nahrává té spolupráci za hranice.
2: To motto zní správně, buď to jsou tu doma všichni, anebo nikdo. Každý se od každého můžeme něco naučit a to nejsou jen ti naši přistěhovalci, kteří zde jsou, ale pojďme si říct, jsme v pohraničí. Těch národností je tady opravdu hodně. Když třeba zmíním naše Argentince, kteří zde vaří již po 8. letos, tak ti sem přišli za prací. Skoro všichni naši kuchaři se zamilovali do české ženy, takže tady zůstali i kvůli lásce. To zase říkám, že to je síla českých žen a je to krásný. Proto je tady i můj muž, který pochází z Irska a všichni chcou ukázat to nejlepší z jejich domoviny.
1: Ano, jídlo spojuje, říká se. Vy jste toho živým jasným důkazem. Pojďte mi ještě říct, při takové mezinárodní, národní akci, kdy se setkávají lidé z různých konců světa, jak se zvládáte domluvit, jak spolu komunikujete, jak to funguje?
2: My jsme všichni multikulty a multilingvisti, to je potřeba v našem spolku. Láska a kultura spojí ty lidi i natolik, že si dokážou povykládat nějak, oni na to všichni přijdou a všichni se máme rádi, ale je to opravdu moc hezký, tu sobotu obzvlášť slyšíte od všech jazyků. Naši Řeci, ti se nám vrací, po 11. nám vaří, ale těch jazyků je tam opravdu tak strašně moc, že je to takový malý Babylon v Mikulově.
1: A co za akce v rámci celého roku děláte?
2: My jsme nevýdělečná organizace, tudíž my to všichni děláme dobrovolně a z lásky. Většinou se soustředíme jenom na ten festival, on totiž opravdu zabere hodně času.
1: Když si řeknou slova jako empatie, důraz na snášenlivost a toleranci.
2: Myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších věcí. Já vychovávám také 3 bilinguální děti. Je strašně důležité, aby ta tolerance vůči ostatním národům, jazykům, i vzhledu, i oblečení, i to, že nějak člověk může vypadat jinak, je strašně důležitá, protože každý z nás schovává obrovskou historii a lásku ke své vlasti, byť tam třeba nežije. A myslím si, že je to jedno z nejdůležitějších poslání nás jako národů. Pojďme se mít všichni rádi.
0: Festival národů podíjí se letos uskuteční od 17. do 19. července. Tuto reportáž i všechny další najdete přehledně na našem webu brno.rozhlas.cz.

Tady je Český rozhlas Brno, pondělí s datem 13. července. Dobré ráno se pomaličku chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu čerstvé zprávy s Davidem Hasmanem. No a samozřejmě po 9. hodině, jak taky jinak, srdcovky Zdeňka Junáka. Těšte se na spoustu splněných písničkových přání, dobrou náladu a humor Zdeňkovi vlastní. Na závěr trocha poezie, dnes pera Oldřicha Mikuláška, zcela záměrně, je to rovných 41 let, co nás tento velký básník opustil. Ukázka je z básně Šokovaná růže s delfínem. Růže snad nejspíš voní svým vlastním dechem, který ji ovíjí tak z hlouby hady zavinutci a v spirálách se zase ztrácí tajné sebelásky. Mějte se hezky, zítra po 5. hodině naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na vinicích začínají dozrávat hrozny, vinobraní zřejmě přijde dřív. Končí rekonstrukce kruhové křižovatky v brněnské čtvrti Lesná. Minister zdravotnictví chce umožnit single ženám umělé oplodnění. Koaliční partneři jsou proti. A dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno. Vás vítá David Hasman. Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už druhé půli srpna, tedy dříve než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů, na vinicích je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu, dodává místopředseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděryč.
2: Očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka asi to uklidnilo, to počasí není už přes 40. No my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
0: Kromě časnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína. Jejich obliba v posledních letech roste. Od dnešního dopoledne se na kruhové křižovatce v brněnské Lesné obnoví běžný provoz. Rekonstrukce povrchu je zde téměř u konce a skončí i všechna dopravní omezení, popisuje starosta městské části Brno Sever Martin Maleček z Nutí Sol.
3: Ve dvou místech bude ještě doděláno vodorovné dopravní značení během týdne, ale to bude za plného provozu, takže tak, jak se normálně kolem rondelu jezdilo, tak od dopoledne se bude zase jezdit.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů Sobě.
4: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
0: Kroměříž získala 33 nových kontejnerů na třídění skla. Během prázdniny jim budou postupně nahrazeny starší kontejnery. Nové nádoby jsou šedé barvy a jsou rozděleny na dvě poloviny. Jedna pro sběr bílého a druhá pro sběr barevného skla. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, město hodlá na podzim ve výměně kontejnerů na sklo pokračovat.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i oblačno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně před omezením na 196. kilometru v obou směrech. Větší směrem na Prahu asi na 15 minut. A opatrně na dálnici D1 na kilometru 130 ve směru na Ostravu. Řidiči tam hlásí srnu v odstavném pruhu. Tak raději zpomalte, opakují kilometr 130 ve směru na Ostravu. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dnešní den už po léta, svátek slaví Markéta. Já za ní jak každým rokem pádím s přáním rychlým krokem. Snad blaženě zamručí, nejdu s prázdnou náručí. Rozdávat mě diář nutí, v tom je na mě spolehnutí. Jsem jistota, ví se přece, byť jsem kurýr bez diškréce. A tak i dnes, víte sami, zasypu vás písničkami. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Začínáme nový týden, máme pondělí 13. července roku 2026 a pořád máme léto. Dnes má svátek Markéta, takže všem Markétkám, Markétám, nebo jakým všim Markým, nebo jakým všelijak říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Srdečně vás zdravíme z Bučovic. Chtěli bychom vás poprosit o zahrání pěkné písničky pro potěšení, pro radost a dobrou náladu mojí sestře Gizele Škodové do Tábora. Přejeme ji hlavně pohodu a klid. Vnučky ať nezlobí a dělají ji jen samou radost. Písničku prosím zahrajte 13.7. Děkuji, s pozdravem a přáním pěkného dne, Anna a Jiří Zemanovi. Tož, moji milí Zemanovi, dívám se do kalendáře, dnes je přesně 13. července, takže vaše přáníčko zazní, nebojte se, už posílám písničku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Moji milí posluchači, dnes jeden hlavolamů. A možná si teď říkáte, co pak je na hlavolamech tak zvláštního. Jenže kdo z nás nikdy nedržel v ruce ježka v kleci a nesnažil se přijít na to, jak dostat ven ten slavný jehlan? Nebo kdo neotáčel rubikovou kostkou s přesvědčením, že už to bude a nakonec měl každou stranu jinou? A hlavolami nejsou jen ty dřevěné nebo kovové. Patří sem i křížovky, sudoku nebo různé hádanky, které si člověk luští u ranní kávy. A vlastně jeden takový malý hlavolam řešíme společně i tady v srdcovkách každý den od pondělí do pátku. Naše soutěž Kdo, kdy, kde je přesně o tom. Poslouchat nápovědy, přemýšlet, vzpomínat a hledat správnou odpověď. Někdy ji člověk ví hned a někdy přijde až ve chvíli, kdy už je po soutěži. Nejde ale ani tak o to vyhrát nebo být nejrychlejší, spíš o tu radost, když najednou všechno zapadne na své místo. Tak, moji milí, ať vám to dneska myslí. A když ne hned, na poprvé, nevadí. Některé hlavolamy nás učí hlavně trpělivosti. A ta se v životě hodí možná úplně nejvíc. Tož tak.

A protože je pondělí, moji milí posluchači, mám pro vás pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Její pastorkyňa Leoše Janáčka O třech jednáních. Jenuchu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a samozřejmě zazní i další naši přední operní pěvci. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. Že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího. Opakuji pondělní indicii. Že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

0: Moji milí posluchači, protože dnešní srdcovky opět budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá zámecké léto, tedy soutěž, kterou vás provází Pavel Kudrna a pan hrabě František Kinský, tak rychle vám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Mohl byste prosím pěkně v pondělí 13.7. zahrát jen tak pro potěšení pro pana Borka Kapitánčíka, oblíbeného to moderátora brněnského rozhlasu, písničku Stranger in the Night. Děkuji.
0: Samozřejmě, má drahá, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste krásnou písničku, Borek Kapitánčík bude mít opravdu radost, takže Frank Sinatra a Strangers in the Night.

Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto, že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční, takže určitě všem nám to bude jasné. No a ještě bych vám rád, než se rozloučíme, připomněl, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale to mě musíte samozřejmě dát vědět. Máte tyto možnosti, buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz.

0: Dámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce, ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále, no a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro 2 osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme 3 naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a 3 získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má 2 minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony, letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adres, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: teď mi to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte, těším se
1: ano,
0: na soutěž. No
1: ano,
0: vidíte.
1: Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jménový herce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce ano, Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou. Zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli poklesu dekyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Most přes D55 u Domanina čeká od tohoto týdne částečná uzavírka. Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. A počasí dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené synice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
2: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech v Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Na jezu v Břeclavi vodu dopoledne ještě pro vzdušní hasiči. Řidiči musí od tohoto týdne počítat s částečnou uzavírkou na silnici mezi Moravským Pískem na Veselsku a Domanínem na Kyjovsku. Silničáři tam budou opravovat most nad dálnici D55. Práce potrvají do 2. srpna. Uzavřená by měla být vždy polovina vozovky. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
0: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radohoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do Valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Co dalšího muzeum přidalo, vyjmenovává mluvčí Pavlina Polášková.
4: Novinkou je tvořivý program Jak bezová větvička ožila. Děti si vyrobí loutku z bezové větvičky a zahrají si s ní divadlo. Leto na Hájovně zve děti do lesa na procházku s panem Hajným. A ve dřevěném městečku čeká příběhová hra o pacholku Divínovi, kdy se po celé trase luští šifry a rébusy.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Uherském Hradišti na Tyršově náměstí. Osobní auto se tam srazilo s autobusem. Na místě je policie, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tady mimo jiné i 400 let starý olivovník. Hostí nás milí pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Miroslav Effenberger a Jiří Michna. No a když za námi teď tedy mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si třeba přičichnout ke vzácnému květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, a nebo na vlastní oči vidět nejvyšší palmu u nás a hladit si 30-kilového želvího samce Martina, který už se nám tady motá doslova skoro pod nohama. A hlavně uvidíte zblízka naše vysílání. Já doufám, že se vám dnes dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno bude líbit. K poslechu i návštěvě srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Český rozhlas Brno.

0: Krásné dopoledne, milí přátelé. Já jsem moc ráda, že sedím pod palmou, a to doslova, a ráda bych vám představila dva muže, kteří exotickou zahradu v Přibicích zbudovali, a to vlastníma rukama. Miroslav Effenberger a Jiří Michna, krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Začněme historii zahrady tím prvním nápadem, původním místem i tou dnešní podobou, kterou jste skutečně doslova odedřeli.
1: Tak já bych začal s tím, že my jsme oba dva milovníci exotických rostlin a od malička už jsme se pěstování těchto rostlin věnovali. Dřív jsme měli dům, za kterým jsme budovali právě exotickou zahradu v menším rozsahu, která byla spíš pro naše soukromé rodinné účely. Nicméně postupem času se z toho stávaly víc a víc zajímavější místečka, kde jsme ukazovali vlastně výsledky našeho pěstování dál a dál veřejnosti. No a v roce 2020 za covidu se to stalo, že už ta zahrada začala praskat úplně ve švech. A hledali jsme nové místo, které jsme našli právě zde. Je to zhruba 200 metrů od té původní exotické zahrady a tady jsme přebudovali zahradu ze starého takového jakoby statkového hospodářství úplně z gruntu. Dělali jsme to prakticky sami dva od toho podzimu roku 2020 vlastníma rukama přes zimu pod halogenama zamrazu, tak, aby všechno bylo nachystané a mohli jsme to slavnostně otevřít 1. dubna roku 2021. Ta zahrada je vlastně v této podobě dosud.
0: Tou náplní činnosti je tady nejen dovoz těch vzácných rostlin a péče o ně, ale i samotné pěstování. Co se vám už podařilo vypěstovat? Pochlubte se.
2: Tak podařilo se nám vypěstovat opravdu velké množství rostlin. Různých plodin, okrasných rostlin. Všechny rostliny, které tady vidíte v té velké velikosti, tak vlastně máme i v malých semenáčcích, které si sami pěstujeme, takže zákazník, když nám přijde, tak vidí vlastně velkou rostlinu a pod ní vidí vlastně rostlinu semenáček, jak vlastně původně roste až do té obrovské velikosti.
0: Kdybyste mohli zhruba říct, co všechno je tady k vidění, je toho hrozně moc. My se tomu budeme věnovat v těch dvou hodinách, co máme před sebou, ale v úvodu, ať nalákáme k poslechu. Jaké rostliny tady lidé mohou obdivovat?
2: Tak převážně velké množství palem. Máme asi 80 druhů palem ve všech velikostech. Dále pak olivovníky. Je tady krásné jezírko Skojkapry. Dneska, jak jste říkala, tak nám tady běhá želvák Martin, takže je tady toho opravdu velké množství.
0: Máme se na co těšit. Tak to nazval Jiří Michna, samozřejmě vedle něj sedí Miroslav Effenberger. To budou naši dnešní dopolední průvodci a za okamžik si k mikrofonu pozveme i Jana Kratochvíla, mistra odborného výcviku, který sem na tohle krásné místo vodí i budoucí zahradníky. Zůstaňte s námi.
3: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Exotická zahrada v Přibicích je místo, kde máte pocit, že nejste na Moravě, ale že jste se ocitli někde v daleké dovolenkové destinaci, tak už jsem si dala i slamák na hlavu. Dneska tady slunce skutečně pálí, ale ve stínu velkých olivovníků i palem se můžete malinko ukrýt a je to příjemné. A já jsem ráda, že v mimořádném dopoledním vysílání mohu teď přivítat Jana Kratochvíle ze zahradnické školy v Rajhradě. Je to mistr odborného výcviku. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Vám taky krásné dopoledne i posluchačům.
0: Můžu být zvědavá, co přesně znamená být mistrem odborného výcviku? Pojďme si to vysvětlit.
1: Odborný výcvik je předmět, kde vlastně si studenti všechny ty svoje znalosti je převedou do dovedností a všechno se musí prakticky naučit dělat tady tyhle ty věci. Takže se učí pracovat.
0: Pracovat rukama, jak se říká. Jakým to jde dnešním mladým lidem?
1: Některým líp, některým hůř. Záleží na tom, jak moc vážný zájem mají, ale převážně dobře.
0: Převážně dobře, to rádi slyšíme. Vy pravidelně vodíte právě sem do zahrady studenty na různé exkurze a podobně. Jaké jsou jejich reakce, jsou překvapení?
1: Ano, chodíme sem na odborné exkurze. Je to díky tomu, že tady se můžou podívat, jak na pěstování palem od semínka až po velké exempláře a můžou si tady podívat i na jejich péči o ně. A co se týče reakcí každé exkurze, tak se dá vyjádřit jedním slovem a to je úžas. Protože to prostředí tady je opravdu krásný. Je tady krásné jezírko s barevnýma rybičkama a ta kombinace vody, palem je vždycky inspirující k tomu, co by si člověk mohl třeba udělat na své zahrádce nebo někomu doporučit.
0: Ano, nebo případně na terásce. Ostatně malá exotická zahrádka je i v areálu školy v Rajhradě a tam je to veřejnosti také volně přístupné. Možná popište, co tam je k vidění u vás?
1: Ano, máme malou exotickou zahradu. Co se týče přístupnosti, tak je to vždycky podle otevření školy. Ta škola je otevřena do 15 hodin, takže bych řekl do 14, aby když tak se lidi přišli podívat, aby měli čas. A kromě olivovníků, palem, já nevím, nějakých dalších rostlin, tak je tam zajímavé, že tam máme i exotické ovocné druhy, jako je například čínská datle, potom kaki tam máme a samozřejmě fíkovníky.
0: Výborně. Vy osobně máte jaký vztah k exotickým rostlinám a pěstujete nějakou?
1: K exotickým rostlinám samozřejmě mám velmi kladný vztah, ale protože mám menší byt, tak abych měl místo na nějakou velkou palmu, tak to nemám. Ale na zahrádce mám opravdu velký fíkovník. Fíkovník mám už přes 2 metry velký a opravdu těch plodů, co na tom naroste, je obrovské množství. Takže už to člověk nestačí ani jíst a rozdávat a už se uchýluju k tomu dělat z toho marmelády.
0: Výborně. I o tom ostatně bude v dnešním dopoledním vysílání řeč. Je tady podle vás nějaká rostlina, která je mimořádně zajímavá a vzácná, protože spousta z nich běžně k vidění u nás není, ale jestli třeba vy sám jste v obdivu vůči nějaké?
1: Jsou tady krásné palmy a jsou tady krásná granátová jablka. Už jsem si všiml, že je to granátové jablko, které má už malé plody, které jim letos zcela určitě dozrají. Takže můžeme jenom závidět, že přece jenom něco si v našich podmínkách utrhnout zralého, čerstvého.
0: Exotického.
1: Tak není to, je to úplně jiná chuť, než zkrátka to, co si koupíme v obchodě a je dlouho na cestě tady k nám.
0: Výborně, my moc děkujeme za návštěvu našeho mimořádného dopoledního vysílání. Věříme, že mladá generace se tady může inspirovat. Vám děkujeme za vaši pečlivou práci. Máte právě teď prázdniny, tak i naberte sílu do nového školního roku. To byl Jan Kratochvíl ze zahradnické školy v Rajhradě. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme v krasové jízdě a dáme si chvíli hudby.

0: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Posloucháte mimořádné dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, to z exotické zahrady v Přibicích. Obklopena olivovníky a palmami, se snažím tady nasát takový ten pocit dovolené a prázdnin. A když se podívám na cestičku, po které zrovna jde 30-kilový želvák Martin, tak je ta iluze, řekla bych, dokonalá. To jsme na Jižní Moravě, přátelé. Je to možné. Miroslav Effenberger a Jiří Michna jsou naši milí vzácní hostitelé. A já se teď zeptám, co právě tady kvete a zraje, Miroslave, na co se tedy můžeme s obdivem dívat, k čemu můžeme přivonět. Ochutnat asi ještě není co.
1: Na ochutnávání je ještě čas, přece jenom ty rostliny potřebují delší dobu na to dozrávání plodů. Nicméně, co se týká květů, tak dneska nám nádherně kvetou juky, které mají zhruba 1,5 metru vysoké květenství, plné tisíců bílých zvonečků. Co je zajímavé, máme tady u nás stromek, hedvábný strom, je to perská akácie, takzvaná albízie. Z jejich květů růžových, štětičkových, voňavých se vyrábí parfémy. Je to velice zajímavý strom, vydrží tady u nás naše podmínky, takže ho můžou zákazníci si vysadit i na svých zahradách. Kvetou nám tady různé barvy oleandru a spousta dalších a dalších květin. Zajímavostí je, že nám kvete zároveň i granátové jablko, které poprvé vykvetlo už zhruba před měsícem a dneska už tam jdou vidět krásné zhruba 3 cm granátové jablíčka.
0: No děkujeme. Mám pocit, že to tady jako tak voní jinak tím, že se ty rostliny zalévají, je známý to jezírko, taková příjemná vlhkost ve vzduchu. Co ještě unikátního ta zahrada skrývá? Dívám se teď zase na Jiřího Michnu.
2: Tak já bych určitě řekl, že celá naše zahrada je už sama o sobě hodně unikátní. Naším cílem bylo vytvořit místo, kde se lidé budou cítit hlavně jako na dovolené ve středomoří. Mm. Když bych měl ale vybrat několik opravdu zajímavých rarit, tak bych určitě zmínil Jubeu chilensis, což je největší palma svého druhu v České a Slovenské republice. Říká se jí také medová palma. Dále bych pak zmínil, máme tady vysazenou krásnou Butyu capitatu, která dokáže plodit jedlé plody velikosti asi jako třešně. Dá se v pořádku vypěstovat v našich podmínkách. Určitě velkou raritou je náš olivovník 400 letý, který je také rovněž vysazený v prostředu naší zahrady. A mojí takovou největší srdcovkou je Xanthorrhoea australis, což je rostlina, která pochází z Austrálie. Je to palma, nebo je to rostlina trávovitá a je hrozně vzácná v tom, že se dováží do Evropy pouze jeden kontejner za nějakých 7 let, protože v Austrálii vlastně ty rostliny poměrně hodně často se stává, že zhoří v tom letě období, takže to bych řekl, že je taková největší rarita.
0: Skutečná vzácnost. Já vím, že otázka, zda patří exotické rostliny třeba i do předzahrádky, je možná zbytečná, protože vy takovou předzahrádku při Přibicích máte. Ale kdyby někdo byl z posluchačů také takhle odvážný, aby tam neměl ty naše klasické kytičky, jak to udělat? Co jsou takové předzahrádky hodí?
1: Vzhledem k tomu, že tady prakticky vůbec už neprší, tak nám tady prospívají prakticky už jenom juky, různé druhy agáve a mrazuzdorné kaktusy, například rody opuncí, které nám na jaře kvetou všemi různými barvami. Jsou to opravdu nádherné koberce tady těchto kaktusů. A co se týká pěstování těch juk, tak jediná jejich podmínka je prostě sucho. A těm se tady opravdu daří. Jsou to původem mexické rostliny, z pouští snesou relativně hodně silné mrazy, takže většina druhů z nich ani nenamrzá a vypadá to pořád exoticky. A teď v této době, kdy nádherně kvetou, je ten pohled opravdu uchvatný.
0: No já jsem si všimla, že i u kostelíčka v Přibicích je takový pás exotických rostlin na ozdobu centra vaší obce. To je milé.
1: Ano,
0: vaše stopa.
1: No toto není naše stopa. Je to stopa po jednom italském vojákovi, který se tady právě ke kostelu přistěhoval hned po válce a jako takovou vzpomínku na svou domovinu si přivezl právě juky gloriozy, které už od dob války nám zdobí prostranství u kostela a postupně se přepěstovávají nové a nové sazenice a obměňují si se ty staré.
0: Dá se říct, co je momentálně takzvaně moderní, co tedy lidé s oblibou doma mají, o co se dokážeme v těch podmínkách i toho sucha postarat?
2: Tak v našich podmínkách je určitě hodně oblíbený teďka momentálně eukalyptus guni, což je rostlina, která se používá do vazeb, do různých interiorových dekorací. Je to rostlina, která u nás bez problémů zvládá mrazy do minus nějakých 16 stupňů Celsia. Co se týče těch palem, tak určitě to vede palma Trachycarpus fortunei, která bez nějakého poškození u nás také zvládá zimy do minus 12 stupňů Celsia. Dále bych určitě zmínil ty olivovníky, které rovněž snesou do minus 12 stupňů Celsia. Jsou to rostliny, které to v našich podmínkách zvládají bez ochrany. Když je to na nějakých místech, kde jsou tuší zimy, tak je potřeba použít nějakou například netkanou textilii, která se omotává na všechny tyhle rostliny jenom při těch silnějších mrazech než minus těch například 12 stupňů Celsia.
0: My ty další užitečné rady vám dáme v čase mezi 11 a 12, kdy se dobré rady o exotických rostlinách rozezní vysíláním. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová a za okamžik bude mým hostem botanik Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojmě, s kterým si budeme vyprávět něco málo o historii pěstování exotických rostlin právě na Moravě. Zůstaňte s námi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, dnes z exotické zahrady v Přibicích. Musím říct, že je tady plno, spousta z vás přichází podívat se, když ne na samotné rostliny, tak třeba i na 30-kilového želvího samce Martina, který tady tak volně prochází. Jsou tady k vidění i roční miminka tohoto šikovného otce, řekla bych. A já jsem moc ráda, že si v našem povídání o exotických rostlinách můžu vlastně přizvat k tomuto setkání i Radomíra Němce z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Mě krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Které rostliny si z cest vůbec historicky třeba vozila šlechta?
1: Tak byly to vlastně takové rostliny, které máme rádi i my. Byly to třeba fíkovníky, to, co plodí hezky, a nebo naopak kvete. Jo, třeba v minulosti byly oblíbené fuchsie, to se vozilo, nebo právě ty fíky z toho Balkánu, z Mediteránu. Palmy tady u nás ve střední Evropě úplně oblíbené nebyly, protože přece jenom to klima nebylo tak, bylo přísnější v minulosti, třeba před těmi 50-100 lety, tak bylo trošku přísnější klima, dneska nám to dovolí malinko víc experimentovat.
0: Výborně, jsou dochované třeba i původní odrůdy fíku?
1: Oni jsou tak regionálně, tím dostávali se v minulosti asi mnohokrát, se sem dostali různé typy fíkovníků a zřejmě si to teda šlechta dávala nejen do zahrad, ale třeba v tomhle působili silně v té dávnější minulosti třeba kláštery, které si vozili z toho Balkánu nebo i klidně z Jeruzaléma rostliny, které byly spjaty teda s tou křesťanskou symbolikou, kam patří mimo jiné teda olivovník, fíkovník nebo i šalvěj lékařská a další třeba medicinální rostlinky. A ty měly své místo, pevné místo, právě v tom rajském dvoře, takže ty exotické rostliny se opravdu do střední Evropy dostávaly a rostly tu, a některé, které se osvědčily a byly třeba odolnější, tak se pak dostaly klidně do těch zahrádek nebo před zahrádek domů a tam zdomácněly a dneska je vnímáme úplně jako součást naší krajiny, jako třeba právě ta šalvěj lékařská.
0: Vy jste si zahradu prošel dnes úplně poprvé, našel jste tady něco, co vás příjemně překvapilo?
1: Tak kromě teda toho všeho, co jsme tady už dneska zmínili, tak mně se líbí eukalypty a je tady několik i vzrostlých, i malých eukalyptů, a když rozemneme ten list teda eukalyptu, tak cítíme tu známou vůni, takže tohle určitě doporučuji posluchačům se tady přijít podívat a třeba přivonět. Je to krása.
0: Je to nádhera. Pojďme si ještě říct, jestli se Morava stává pro pěstování těch nepůvodních druhů z jihu teď ideálně, jestli to vy vnímáte jako divoký zelinář, třeba i v té divoké přírodě.
1: No tak ty rostliny migrují klidně i kolem cest, ale člověk by si představil, že třeba fíkovník nebo olivovník půjde kolem cesty, tak třeba tyhle rostliny ne. Ale některé z toho Balkánu a z toho tepla kolem Středozemního moře, tak nám opravdu migrují. Třeba mě napadla Dietrichie smrdutá, se jmenuje.
0: Hezký název.
1: A nebo Dietrichie vonná, oni se botanici moc nezhodli. A ta Dietrichie, ona tak jako šla kolem cesty z Balkánu a přišla někde do Rakouska před asi 10 lety a potom šla přes německé dálnice. Kolem D1, přes Prahu.
0: Takže
1: se vlastně dostala
0: na
1: pneumatikách aut a takhle se jakoby cestovala a vlastně se potkala, tak před 5 lety docestovala k nám na Moravu a hlavně teda z toho Německa, jo, což by člověk čekal, že třeba přijde z jihu, ale tahle ta přišla oklikou přes Německo. Takže takový migrant jako.
0: Někdy ptáci to mohou pomoci

0: Složitější, tam už je potřeba třeba vyhřívání na zimu, zakrývání a to jsme většinou lenošní, ale tady třeba v exotické zahradě dokáže i s tímhle dobře poradit.
1: Dobře pracovat, ano. My si ty rady, jak se o tyhle rostliny starat, dáme v té hodince mezi 11. a 12. hodinou. Vy jste mluvil o nějakých těch nepůvodních druzích u nás. Mohou být třeba pro ty naše druhy ohrožující?
0: My jsme to vlastně nedořekli, ale třeba i s těmi květináči z Balkánu, tak se sem dostávají různé drobné rostlinky, které tak úplně neškodí. Jsou to takové drobné pryšce. Pryšec poznáme podle toho, když utrhneme lístek, tak roní bílé mléko. Tak tady třeba v tropické exotické zahradě jsem už ten pryšec taky viděl. Je to taky novinka, která se sem dostala někdy před 5 lety právě s těmi exotickými rostlinami a už je to ve flóře České republiky zdomácnělá rostlina. No a kromě rostlin, tak se sem dostávají i škůdci. Tady na fíkovnicích můžeme pozorovat na jižní Moravě třeba molovenku fíkovou, která škodí na listech. V těch listech vykousává takovou žilnatinu, zůstane taková šedivá žilnatinka. Nebo máme černou fíkovou mouchu, která umí napadnout ještě ty nezralé fíky, prokouše se jimi a znehodnocuje úrodu. No a nebo spoustu malých třeba octomilek, Drosophila suzuki, ta dokáže potom ty už zrající fíky nakazit houbou a vlastně se ty fíky roztečou na takovou kašičku a skončí nám pod stromem a to nechceme.
1: To určitě nechceme. Dobře, tak děkujeme za všechny ty důležité informace. Radomír Němec ještě zůstane i v hodince mezi 11. a 12. případně bude zodpovídat dotazy nejen vás, milí posluchači, ale věřím, že i těch, kteří za námi přišli a ještě přijdou na návštěvu do exotické zahrady v Přibicích. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a z Přibic vám mává, a to spod palmy, Jarka Vykoupilová.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu spí.

0: Krásné dopoledne, milí posluchači. Jsem moc ráda, že vás mohu pozdravit ve slamáku a slunečních brýlích z místa, které připomíná destinace, kam jezdíme na dovolenou, protože kolem mě jsou palmy, olivovníky, rozmaríny tady voní, eukalypty tady voní a je to exotická zahrada v Přibicích, kam jsme se dnes s vysíláním přestěhovali. A já jsem moc ráda, že nás tady přivítali a milé hosti a hlavně nám spoustu zajímavých informací vypráví Miroslav Effenberger a Jiří Michna, zakladatelé tohoto projektu. Já se zeptám úplně prakticky, jaká je každodenní péče o rostliny a kdo ji tady v zahradě zajišťuje?
1: Tak péče o takové množství rostlin je opravdu hodně náročná, protože každá z rostlin má úplně jiné nároky. Některé rostliny potřebují hodně vody, druhé méně, některá rostlina potřebuje hodně slunce, druhá zase potřebuje přistínění. Takže na to tady máme proškolený personál, který přesně ví, která rostlina co vyžaduje, co má ráda a podle toho vlastně zajišťujeme místo toho umístění té rostliny. Jinak co se týče právě té zálivky, tak vodu na zálivku využíváme právě z našeho jezírka, kde jsou kojkapři. Ta voda je vlastně ohřátá do teplot vlastně okolí, takže rostliny neutrpí žádný teplotní šok. Je to voda, která je obohacená o dusík, je prohnojená, takže pro ty rostliny je to úplně maximálně nejlepší péče, co může být.
0: Ideální. Tohleto krásné místo si nedávno vybrali dokonce i filmaři. Co se u vás natáčelo?
1: Ano, u nás se teďka natáčel vlastně film nový Rozlučky se svobodou, který by měl příští rok v září být v kinech. Byl to pro nás velký zážitek, protože jsme vlastně byli součástí celého toho vzniku toho filmu. Dostali jsme se do zákulisí, viděli jsme, jak to všechno vzniká. Dokonce jsme se setkali s různými herci, například s Ivanem Lupták, jsme byli v kontaktu, takže byl to pro nás velký zážitek a velice dobrá zkušenost.
0: No a když se tady rozhlídnu, mám pocit, že je tady úplně všechno, co se týče exotických rostlin. Je nějaký druh, který vám do sbírky chybí, o kterém si tajně sníte? Ten tady ještě musíme mít a dívám se teď na Miroslava Effenbergera.
2: Tak samozřejmě, sice tady spousta stovek druhů exotických rostlin, ale je to jenom malé promile toho, co na světě vůbec roste. A my ty rostliny do té naší sbírky vybíráme hlavně tak, že jezdíme po různých pěstitelích, po zejména jižní Evropě, zejména Španělsko, případně Itálie, kde prostě projdete kolem nějaké rostliny a okamžitě se do ní zamilujete a prostě ji berete a v nejbližší okamžik prvním kamionem prostě jede právě do Přibic. Takže takto se nám podařila získat právě ta Jirkova oblíbená Xanthorea australis, což je opravdu velká vzácnost. Máme tady spousty rostlin, které nemají i mnohé botanické zahrady. Takže vždycky je něco, co můžeme ještě přinést nového. Třeba teďko máme i, my tomu říkáme orchidejový strom, ona je to rostlina, která se latinsky jmenuje ceiba a je to, když si představíte baobaby na Madagaskaru, tak je to rostlina, která tvoří trny a ona má úžasně nádherné orchidejové květy.
0: Vy kromě té zelené krásy máte ještě jednu, řekla bych, vychytávku a věc, kterou musíme zmínit, a to je chovatelská stanice želv. Kolik přírůstků v ní aktuálně je a proč není součástí zahrady běžně, aby mohla vidět veřejnost? Dnes tady máme roční mláďatka, jak bylo řečeno, v krabici u chodu a ještě nám tady prochází Martin, 30-kilový samec želví. Jak to tedy s želvami u vás je?
1: Ano, máme chovatelskou stanici želvy ostruhaté, neboli sulkáty. Momentálně máme 14 dospělých jedinců, z toho jeden je vlastně samec Martin, který tady právě teďka prochází kolem nás. Krom toho máme 7 ročních mladých, plus máme nějakých 26 vajíček právě v inkubátoru, které se budou co nevidět líhnout. Původní naše vize byla taková, že zahrada bude právě i pro želvy, že na části té zahrady budou moc procházet právě želvy. Ale ve zkušebním provozu se nám to úplně neosvědčilo, protože někteří zákazníci byli celkem, řekl bych,
0: Nenechaví,
1: přesně tak. Bylo to zkrátka neuhlídatelné, proto jsme se nakonec rozhodli, že celou chovatelskou stanicu dáme na místo, kde se prostě veřejnost nedostane.
0: Do zázemí.
1: A aby měli prostě svůj klid jak na kladení vajíček, tak na líhnutí a plánujeme teda dělat nějaké dny, že například budou středy, kdy bude možnost se potkat třeba s jednou želvou u nás v zahradě na té prodejní části.
0: Ano, protože vidíte ten úspěch dnes spousta rodin s dětmi a hledali tady Martina v ulici. fanouškách. I v téhle chvíli sledují naše vysílání, naši posluchači. Děkujeme, že jste s námi. Můžete nám třeba zatleskat do vysílání, slyšíme, že tady jste, ať to slyší zbytek Moravy. Skutečně to vysílání má ohlas přibycí ve Vzetické zahradě. Já jsem za to moc ráda. Stále vás zdraví Jarka Vykoupilová. Čas je neúprosný, ale my se k dalším zajímavým otázkám a odpovědím dostaneme mezi 11. a 12. A proto, milí přátelé, zůstaňte s námi. Je s vámi dobré dopoledne a Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenácto hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři opraví odpočívku na dálnici D2 u Lanžhota směrem na Bratislavu. Ode dneška do konce prázdnin nejezdí vlaky linky S41. Hasiči už pátý den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. A dnes čekáme většinou polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Odpočívky pro auta a kamiony na dálnici D2 u Lanžhota čekají opravy. Ředitelství silnice dálnic začne s plochou ve směru na Bratislavu. Práce odstartují zhruba v polovině srpna a potrvají do začátku října. Stát budou 30 milionů korun.
4: Kromě toho chystají silničáři taky přestavbu a rozšíření odpočívky v opačném směru, na Brno. Přibude tam parkovacích stání pro kamiony. Místo stávající stovky jich bude 150. ŘSD nechá taky zbourat některé budovy a postaví nový kruhový objezd na vjezdu na odpočívku. I dál budou některé plochy a budovy využívat celníci a policisté. Termín rekonstrukce zatím silničáři nezveřejnili. Z Lanžhota Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Na trati mezi Brnem a Moravským Krumlovem od dneška platí kvůli rekonstrukci úplná výluka vlaků linky S41. Omezení potrvá do 26. srpna. Vlaky v tomto úseku nahradí 3 autobusové linky, vysvětluje mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordis Květoslav Havlík.
5: První se jmenuje K a pojede po trase Brno hlavní nádraží Moravský Krumlov. V Brně se bude nastupovat na ulici Nádražní u východu z 5. a 6. nástupiště. Druhá trasa I pojede z Brna přes Moravské Bránice, Ivančice a zpátky. A potom trasa S pojede z Brna přes Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice.
2: V Moravských Bránicích můžou lidé přestoupit na autobus I, případně na další vlaky. Na místě požáru budovy 34 ve Zlíně zůstává dnes 6 jednotek hasičů, kteří sutiny nadále ochlazují. Velitel zásahu Zdeněk Otrusina Českému rozhlasu potvrdil, že k předání budovy dnes nedojde. Zůstávají zavřené i parkoviště v bezprostředním okolí. Omezení nadále trvají taky v části Vavrečkovy ulice i na nábřeží u řeky Dřevnice, odkud hasiči čerpají vodu. A zůstane to tak minimálně do středy. Uvolnilo se ale parkoviště u vlakového nádraží a průjezdné jsou už ulice v okolí otevřených institucí. Od dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půl hodinka. Stačí za slunečného, ale ne příliš horkého počasí, alespoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady a nebo i městské parky. Výsledky pozorování potom stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou polojasno, přechodně i oblačno, k večeru skoro jasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 hustý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Pomalej pojedete od kilometru 213 až k omezení, hlavně kamiony v pravém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V
0: exotické zahradě v Příbicích lze trvale vidět tisíce palem ve více než 30 druzích a od maličkých semenáčků až po několika metrové exempláře. Řadu olivovníků, citrusů, banánovníků, juk, strelicí a dalších exotických rostlin. My si o nich povídáme už od 10. Zajímavostí je, že právě tady fungují jedni z mála pěstitelů ve střední Evropě, kteří sami úspěšně množí třeba červenolistý banánovník. No a dnešní mimořádné dobré rady Českého rozhlasu Brno pro vás vysíláme právě přímo z tohoto dovolenkového místa, kde má člověk pocit, že se ocitl daleko někde na jihu. Místo moře je tady, pravda, okrasné jezírko. A dnes i vysílací tým Českého rozhlasu Brno, Jarka Vykoupilová a také Igor Kapoun, technika kolega. No a v této hodině se budeme povídat o nástrahách pěstování exotických rostlin a o tom, jak se v tom stát doslova mistry. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.

0: Krásné dopoledne, milí posluchači, začínají dobré rady, které pro vás dnes vysíláme z exotické zahrady v Přibicích. Já mám teď v ruce něco, co tak voní, že nemohu přestat, stále mám nos zabořený v té kytičce, která navíc má květ, který je hladivý. Pojďme si říct, co to je za rostlinu. Miroslav Effenberger určitě vysvětlí.
1: Právě v ruce držíte voňavou rostlinu, je to perská akácie, latinský albizie.
0: Krása.
1: A je to rostlina, která je zajímavá tím, že kvete vlastně od konce června až prakticky do listopadu. A nemá problém tady u nás, zvládá zimy v pohodě. Zajímavostí u ní je, že ona má listy jako kapradiny, které se navíc večer se západem slunce zavírají, aby ta rostlina snížila množství odpařované vody z těch listů. Takže je to rostlina, která je uspůsobená právě přesně na to počasí, které máme tady právě teď, na ty horka.
0: Je nádherná, je taková světle růžovo-bílá, opravdu krásná. Nikdy jsem je, musím říct, neviděla. To je premiéra pro mě. Takže možná nová výzva pro zahrádkáře, proč nemít takový krásný keř, který bude tak omamně parfémově vonět, přátelé. Naše poradna by nebyla ta správná, kdybychom nepřipomněli, že vy posluchači jste zváni. Téma je jasné, pěstování exotických rostlin. 726465200 je telefonní spojení se studiem. Můžeme v úvodu říct, které exotické rostliny jsou vhodné pro začátečníky?
1: Tak určitě mezi palmy, které jsou vyloženě pro začátečníky, patří právě Trachycarpus fortunei, který my tady máme volně vysazený od počátku vlastně historie tady naší zahrady. Ze začátku si lidé klepali na čelo, co jsme za blázny, že tady vysazujeme volně palmy a přes zimu je necháváme tak, jak jsou. Teď komuž chodí a chtějí sazenici, protože vidí, že to tady prosperuje a opravdu, když se na ně podíváte tady vedle, tak jsou opravdu nádherné. V těch horších podnebních oblastech naší republiky se pěstují třeba jako přenosné rostliny, anebo případně potřebují nějakou zimní ochranu. Oni zvládají bez problémů na listy kolem minus 12 stupňů, krátkodobě kolem minus 14. Ten kmen samotný vydrží třeba i minus 17, ale není potřeba tu rostlinu takto tím způsobem trápit. Další taková zajímavost, která se hodně pěstuje, jsou právě ty olivovníky, které snesou prakticky stejné teploty, to znamená do 12 stupňů absolutně bez poškození mrazu a je to taková velmi trendy rostlina a když se projedete i po naší obci, tak jich uvidíte spoustu tady volně vysazených, které opravdu prosperují.
0: Výborně, takže už víme, s čím začít a máme telefonický dotaz. Kdo nás poslouchá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna. Já jsem přeslychla název té rostliny, mohl byste mě ji ještě zopakovat, prosím vás.
0: Myslíte tu krásně voňavou?
2: Ano.
0: Ten keř? Ano.
1: Je to perská akácie, latinský albizia.
0: Perská akácie. Tak, děkujeme za poslech.
2: Děkuji.
0: Samozřejmě, ano, my vás zdravíme, máváme. A já se zeptám, co vybrat, když nemám zahradu a mám třeba jenom terasu nebo balkon. Vy jste mluvil i o přenosných rostlinách, to je asi řešení.
1: Ano, přesně tak. Mezi ně patří zejména oleandry, které nám kvetou vlastně celou vegetační dobu různými barvami. Tady za námi máme bílé, růžové, žluté, fialkové, červené. Takže to jsou kvetoucí rostliny. Samozřejmě můžete pěstovat jako přenosné rostliny třeba menší olivovníčky na terasách domů nebo na balkonech. Můžete tam mít spousta druhů palem. Z nich pak už je vyloženě na konzultaci s těmi zákazníky, který nám, my si je vyspovídáme, aby jsme věděli, jaké mají podmínky na zimování. A podle toho se snažíme dovybírat rostlinu, která jim do těch jejich podmínek nejlíp sedne a budou s ní mít co nejméně starostí.
0: Říká host našeho dopoledního vysílání Miroslav Effenberger, tedy odborník, zakladatel exotické zahrady a povídat si o tom, jak pěstovat s úspěchem tyto rostliny a třeba i sklidit nějaký ten exotický plot v těch nejbližších minutách. Nás tohle společně čeká, tak prosím, zůstaňte s námi, teď si dáme písničku.
3: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Stále posloucháte Dobré rady dnes o exotických rostlinách a Miroslav Effenberger a Jiří Michna. Teď tedy budou těmi poradními hlasy. Máme tady i v záloze botanika Radomíra Němce, kdyby bylo potřeba něco doplnit. Každopádně spojení se studiem 726 46 5200. Co je možné z exotických rostlin pěstovat doma jako klasickou pokojovku? Co byste navrhl? Které rostliny mají rádi to domácí prostředí?
1: Tak co se týče palem, tak určitě to je spousta druhů, které nabízíme. Je to například Fénix Robellini, krásná je například Strelicie Nikolaj, Strelicie Augusta, která nádherně kvete takovými těmi specifickými oranžovými květy, co se používají do vazeb. Teďka se nám třeba podařilo sehnat velkou raritu, je to poprvé za celou dobu, co zahradu máme, tak se nám podařilo sehnat pravou vanilku, která plodí dokonce, nebo když se o ní dobře staráte, tak plodí dokonce vanilkové lusky, takže to bych řekl, že je veliká zajímavost.
0: Ano, to je atrakce. Tak pojďme do vysílání pozvat dalšího volajícího. Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka z Brna. Já můžu mluvit?
0: Ano, slyšíme vás, povídejte.
2: Ano, teď nevím, slyším tam nějaký...
0: Jste tady s námi. Ano, jste tady s námi.
2: Děkuju. No, já mám zasazený fíkovník, který jsem koupila normálně v obchodě, asi nemůžu jmenovat. Loni jsem ho zasadila a loni už měl 3 fíky, ale já jsem je neulomila, no, protože jsou hloupá. A teď to vypadá, že to zase nasazuje na fíky a já nevím, jestli je nemám radši vylámat, abych tu rostlinu nevysílovala. Tak to je ten můj dotaz.
0: Děkujeme za dotaz, prosíme odpověď.
3: Dívejte, ten fíkovník je rostlina jako relativně hodně schopná si tu násadu plodu zregulovat, takže pokud ten fíkovník sám uzná za vhodný, že to neuživí, tak je prostě zhodí sám od sebe. Samozřejmě jo. Můžete podpořit na rychlejší nárůst té dřevní hmoty, to, že ty plody tvořící se vylámete, ale jako není to nic proti ničemu, je tam nechat.
0: Ještě děkujeme za poslechy dotaz. Ano.
2: Pardon, můžu se ještě zeptat?
0: Ptejte.
2: Jo? No, děkuju. No, ještě ty listy mě teďka dost žloutnou. Nevím, co to je a měla jsem možná na dvou listech nějakou tu molinivku nebo jakou fíkovou. Taková to byla jenom zamotaná pavučina. Už to vylezlo a tam pod tím jsou teda jenom to pletivo listový. Takže pak jsem tam viděla zelenou housenku, tu jsem rozmačkala. Já ty fíkovníky mám 2 a takový maličký ještě, jo? Takže dá se to okoukat, kde co tomu chybí nebo kde to co baští. Nic, děkuju moc. Jako proč mi ty listy žloutnou, jestli...
3: Já se ještě zeptám, máte vysazený venku nebo jsou v květináči?
2: Venku, v zahradě venku.
3: V zahradě venku vysazené. Jasně. Dívejte, samozřejmě ta molověnka, která tady už z jihu nám dolítla, tak to poškozuje prakticky úplně všude, ale ona není škůdce takovej, který by tu rostlinu úplně zničil, jo, tím, že sem tam ten výskyt není tak jakoby invazivní, tak většinou se proti němu pořádně ani chemicky není důležitý chránit, jo, my tu chemii se snažíme vynechávat, pokud to jde, protože ty fíky taky jíme, takže když tam uvidíte housenku, máte 2 sazenice nebo 2 stromečky, tak ji prostě rozmačknete a ten fíkovník prostě bude prosperovat dál. Jo.
0: Děkujeme za dotaz i za dobré rady. My si teď dáme opět chvíli, kdy posloucháte dobré rady. Ano, zdravíme vás, děkujeme za zavolání. Zdravíme samozřejmě stále z exotické zahrady v Připicích. Naslyšenou.

0: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem? Jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: V exotické zahradě v Přibicích pro vás dnes vysíláme přímo z tohoto krásného místa. Je tady celý vysílací tým, jsou tady báječní a vzácní hosté. Miroslav Effenberger, Jiří Michna, také Radomír Němec, botanik. A tím tématem jsou samozřejmě exotické rostliny. Já musím jen podotknout, že za mnou tady výskají děti u toho krásného jezírka, kde krmí kapry, dokonce se dají i pohladit, tak jsou tady ochočení. Dokonce se tady prochází cestičkami i 30-kilový Želvák Martin, takže je tady veselo. Je tady také spousta posluchačů, kteří se přišli podívat na vysílání, abych jim chtěla poděkovat, že v tom horkém počasí vážili cestu a jsou tady s námi. Takže díky za to. A mám pokyn z režie, že máme dotaz, tak pojďme si vzít do vysílání někoho z vás, kdo poslouchá, nemůže tady s námi být, ale je přítomen vlastně. Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka z Lesonic. Mám dotaz na pana Effenbergera. Máme oleandry, mám je na dvoře v květináčích, mám jich aspoň 10 a každým rokem, když začnou kvést, zhazují listy, zžloutnou ty listečky a padá to. Je to přirozená součást té rostliny nebo je nějaká chyba?
3: Dívejte, co se týká těch oleandrů, tak v první řadě je nejvíc trápí nedostatek vody. Jo, pokud ve větším zhazují listy, tak je důležitý rostlinu přesadit do většího květináče, aby měli ten kořenový systém co možná největší a teďkom zalívat vodou prakticky každý den a i bych řekl pomalu ráno i večer. Mm-hmm. Ano, protože ve chvíli, kdy oni mají trošičku stres, když mají trošičku stres ze sucha, okamžitě reagují na tom tím způsobem, že vlastně pozazují ty listy. A jestli můžu poradit jednu věc, potom třeba do budoucna přesadit ten oleandr, ale až někdy třeba v březnu, potom po té zimě, až už to bude takový, hluboce ho ořezat, klidně na jenom 10 cm, protože on vám velice rychle díky tomu velkému kořenovému systému nahradí tu nadzemní část, která bude prostě další rok úplně nádherná. Je to potřeba jednou třeba za 4, za 5 let udělat, aby ta rostlina vypadala furt hezky, protože jinak pak máte jenom holé větve a na vrcholcích pár listů a pár květů.
0: Dobře, děkujeme za zavolání. Mějte se pěkně a my dáme slovo dalšímu z posluchačů. Naschledanou, naslyšenou. Dobrý den, slyšíme se.
4: Tady je posluchačka Osvita. Já jsem se právě chtěla zeptat taky na oleandr, jak ho prořezávat. My jsme jeden vyhodili, protože měl x let pukrýci. Pořád jsme to technicky nebo mechanicky jsme to očišťovali, ale pomohlo. A teď máme nový, no ale on moc nekvete. Na zimu to je horší, dáváme ho do garáže, kde má tak 10 stupňů, ale vždycky opadají vesměs listy. Nemáme to kde dát, ale chtěla jsem se zeptat, kdy to prořezávat, jak ho prořezat. Je tak asi 3 roky starý. Děkuji.
0: Taky no, děkujeme za poslech i dotaz.
3: Jo, dívejte, nejlepší na ten řez je právě to období toho března, toho předjaří, kdy ta rostlina je nejvíc nabuzená k tomu dál znovu rašit. Jo, ono sice vám nepokvete hned úplně na začátku, není to tak, jak když se to doveze ty rostliny nabuzené z holandských skleníků, pak vám kvetou relativně hodně brzo, ale o to zas ta rostlina je kvalitnější, že vám vyroste přímo venku tady v těch našich podmínkách z toho ořezaného základu. Jo. Takže, jak jsem říkal, stačí 10-15 cm nechat jenom od země, přesadit do čerstvého substrátu, můžete použít i hnojivo, které je třeba postupně pomalu se uvolňující. My používáme granulovaná hnojiva, vy to zahnojíte v březnu a pak už se o to nestaráte a jenom do toho lijete vodu. Pak to prosperuje úplně perfektně.
0: Děkujeme za tento dotaz a já bych ráda připomněla ještě jeden téměř rodinný příběh od Rudy Fíkovníku, který tady v Přibicích je k vidění, který máte díky vašemu strýci. Můžete o něm něco malinko prozradit?
3: Ano, je to klon fíkovníků, který se už po mnoho generací pěstuje na Pálavě a pěstoval ho i můj strýc právě v obci Perná. My jsme si někdy kolem roku 86 přivezli sazenici od něho, kterou on nám sám nařízkoval, a od té doby ho řízkujeme a přemnožujeme dál a dál. Je to odrůda, která je velice vitální, je z hlediska odrůd těch fíkovníků relativně dosti mrazůzdorná, kolem minus 15 stupňů většinou nenamrzá ještě a plodí dvě úrody, jo, což ne každá odrůda fíkovníků je takto plodná. Takže doporučuji pro začátečníky, kdo si chce tady třeba na Jižní Moravě vysázet fíkovník, tak začít právě tady tímto.
0: Pojďme zmínit ještě zálivku, jak na ně, když je takhle horké počasí, protože listy fíkovníků tu přímou vodu úplně rády nemají.
3: Přesně tak. My doporučujeme fíkovník zalévat pouze jenom při výsadbě. Jakmile uvidíte, že ten fíkovník zakoření, tak už ho nechat. Berte to, že ten fíkovník původem je z oblastí, které jsou ještě suší než u nás. Roste to na skalách, já říkám i na různých rumištích, kde nemají extra moc výživy, vodu skoro žádnou a prostě plodí nádherně. Nepěstujeme fíkovník na to, aby měl krásné veliké listy, veliké přírůstky, ale pěstujeme ho na to, aby měl krásné plody. Jo, a ty plody nasazuje právě díky tomu, že on potřebuje takový stres sucha, stres ze sucha, aby ty plody utvořil, a samozřejmě to suší období zkracuje dobu dozrávání těch plodů. Takže kdo fíkovník hnojí, hodně ho zalívá, tak má nádherné veliké listy, ale na plodech si prakticky nepochutná, anebo až třeba o měsíc, o dva později.
0: Může to Radomír Němec ještě doplnit, zkušený to pěstitel fíkovník?
5: No, je to, samozřejmě souhlasím, a ta zálivka může přijít ke kořenům a jenom v určitou dobu, třeba když zrají plody, tak ten fíkovník tu vodu ocení, ale právě v tom období toho zrání těch plodů, nikoli teda když nasazuje, nebo jo, ale když dojde voda v době zrání, tak ty fíky jsou větší a šťavnatější.
0: Ano, oni si vezmou a nalíjí se a jsou potom právě, ano, šťavnaté, jak bylo řečeno. Posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno, za okamžik se opět ozveme z exotické zahrady v Přibicích.

0: Ano, říká se, že každý správný přítel dá ti rad plný pytel. My tady dobré rady dnes exotické zahrady v Připicích rozdáváme. Pokud pěstujete, nebo byste aspoň rádi pěstovali třeba v budoucnu exotickou rostlinu, poslouchejte pozorně. My jsme si tady povídali o pálavské odrůdě fíkovníku. Dívám se samozřejmě na Miroslava Effenbergera. A Radomír Němec, botanik ze Znojma, zase doplňuje, že existuje i znojemský fíkovník. Jaký je v nich rozdíl a neproběhne tady nějaká příhraniční spolupráce v uvozovkách?
1: My máme zase ve Znojmě specifickou odrůdu, které říkáme znojemský fíkovník, a můžeme to potom porovnat, a ten náš, ten plodí taky dvakrát do roka a je taky mrazuvzdorný, a my k tomu máme takový příběh, že vlastně fíkovník je symbol Panny Marie a ti první Přemyslovci, ty králové, používali na rajských zahradách právě, aby se odlišili, tak některé ty rostliny využívali mimo jiné ty fíkovníky, a on se tam zřejmě dostal už jako v dávné minulosti a možná pamatuje už ty první Přemyslovce, třeba toho Vratislava Jindřicha ve Znojmě, takže ten fíkovník máme, je tam tradiční a po mnoho generací se tam pěstuje ve Znojmě, takže zkusíme s panem Effenbergerem směnit a uvidíme, možná se tady v Přibicích dočkáme pálavy i znojemského fíkovníku. A
0: děkujeme.
2: Pak je budeme navzájem křížit.
0: Výborně.
2: A bude super, super odrůda nová.
0: Možná k mikrofonu až přímo dokráčí Martin, tedy náš želvák 30-kilový, který tady po cestičkách brázdí zahradu. Je to takový milý společník, škoda, že vydává zvuky jenom při milostném aktu.
2: Ano,
0: to tady neproběhne, nemá tady protějšek, nevadí. Vraťme se k otázkám, máme někoho na telefonní lince v Dobrých radách? Slyšíme se, dobrý den.
3: Ano, tady je posluchačka Marie, máme taky akáciu z Přibic, ale svítí na ní sluňko od 9 hodin až do večera do 10. A jestli snese přísušek, anebo raději zalévat?
0: Děkujeme.
2: No, dívejte, pokud je ta rostlina ještě relativně mladá, tak je potřeba hlídat, aby ten kořenový bal úplně nevyschl. Ona potom, jakmile prokoření, tak bez problému ty sucha zvládne. My tady různě po obci máme vysazených určitě víc než 10 už vzrostlých perských akácií, o které se nikdo nestará a jsou úplně úžasné.
0: Mají tady u nás v našich podmínkách... Ano, pardon, ještě doplňte.
3: Máme ju asi 1 metr vysokou, teďkom nedávno doveženou, a jednu už jsme utratili. Jedna nám umřela už. Takže něco děláme špatně.
2: Jak říkám, tam je potřeba hlídat jenom, aby ten kořenový bal, než pořádně zakoření, úplně nevyschl. Jo? Ona si udělá dobrý kořenový systém a pak už, nechci říct, že se jí nezbavíte, ale určitě se jí nezbavíte. Je pak velmi odolná vůči vrtochům
3: časí. Děkuji moc,
0: naslyšenou, díky za poslech.
3: Děkujeme. Bambusy. Všechno máme zatím. Tak jo, díky moc. Nashledanou.
0: Super, tak ať se daří a děkujeme i za zpětnou vás po takovou příjemnou. A ještě jeden telefonický dotaz. Může reagovat i Radomír Němec. Tak kdo volá, uvidíme. Uslyšíme tady spíše. Halo.
4: No, dobrý den.
0: Vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý den.
4: Tady posluchačka z Vysočiny. Prosím vás pěkně, já mám dvouletý mandarinky. Letos jsem si zasadila citron a pomeranče. Ty se nás ujali úplně strašně, teď mám asi 8. A chci se zeptat, musím je roubovat nebo a kdy? A nebo je můžu nechat, prostě budou rodit i bez toho roubování?
2: U těch citrusů je to hodně specifický. Oni se zpravidla vždycky roubují kvůli tomu, aby brzo plodili, protože neroubované citrusy, nikdy nevíte, co z toho vznikne za plod, a on kvete až třeba ve 20-25 letech. Takže toho se na to nikdo nechce čekat, takže z toho důvodu se roubují a roubují se na jaře. Doporučuji, pokud tam máte v okolí nějaký klub citrusářů, tak se tam mění i rouby tady těch různých citrusů, tak si vyberete pak, co vám bude nejvhodnější.

0: až ve chvíli, kdy je kyselá půdní reakce. Takže citrusy vyžadují speciální půdu. Můžete použít klidně ta, co je na hortenzie nebo na borůvky a podobně. Důležité je, aby tam byla kyselá půdní reakce, protože do té zásadité můžete litry železa a ta rostlina to nedokáže přijmout. Takže to vyjde úplně vníveč a ty rostliny budou prostě žlutý, špatný, nevyživený.
1: Já jsem zatím mám jenom v tom zahradnickém substrátu jenom. A krásně rostou, takže přesadit, jo?
0: Pokud rostou krásně, tak je to znamení, že tam bude kyselá půdní reakce. A zatím bych to nechal, pokud se jim daří, ale ve chvíli, kdy vám začnou ty listy žloutnout, ztrácet se ta zelená, krásná, svěží barva, tak je to znamení akutnímu přesazení.
1: Ne, jsou brčálově zelený, to je brčálově.
2: Ano,
0: tak to je správně.
2: Mají se dobře. Mějte se fajn, naslyšenou, díky za dotaz. Jak je to vlastně se substrátem a hnojivy v rámci exotických rostlin? Je to asi široké téma. Dá se to nějak zobecnit, nebo aspoň ty třeba nejčastější druhy nám pojďte popsat, co potřebují?
0: Tak když bych začal třeba u těch palem, tak obecně u těch středomořských rostlin je důležité, aby ten substrát byl provzdušněný. Jo, zejména potom v zimním období, když jsou ty rostliny třeba v výlovitých půdách, tak dochází k uhnívání kořenového systému, protože mají nedostatek tepla a hlavně nedostatek světla. Jo, v tom středomoří to zvládnou klidně výlovité půdě, rostou perfektně, ale u nás právě to zimní období je tady na toto špatné, protože ta jílovitá půda drží podstatně díl tu vodu a ty kořenové špičky vlastně můžou odumřít na nedostatek kyslíku, který potřebují na to, aby ta rostlina dál fungovala.
2: Říká Miroslav Effenberger, host našeho dopoledního vysílání a dobrých rád. Stále posloucháte Český rozhlas Brno a zdraví vás také Jarka Vykoupilová, to z exotické zahrady v Přibicích.

0: Stále posloucháte mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde připomínáme to, jak se starat o exotické rostliny, a těch dotazů, zdá se, od vás posluchači je spousta, tak zvu do vysílání dalšího volajícího. Kdo pak to bude tentokrát? Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně. Já bych se chtěla zeptat, jenom já jsem nezaslechla to stříhání těch oleandrů, aby se jako zvetili. My už ho máme taky asi tak nějak kolem 10 let, ještě jsme ho neostříhali, ale nevím právě, jestli to bylo v březnu nebo nezaslechla jsem to, tak bych se chtěla.
0: Dobře, díky, my to rychle zopakujeme, poslouchejte.
2: Ano, v březnu je ideální doba na jakýkoliv řez oleandrů a může být i hodně hluboký.
0: Tak v březnu odpověděli jsme správně. Pojďme se podívat třeba i na sukulenty, také tady u vás v zahradě najdeme. Potřebují ty něco mimořádného, nebo jsou to rostliny veskrze nenáročné?
2: Přesně tak, sukulenty nepotřebují prakticky nic, krom vzdušného substrátu, který musí být lehký, protože oni zase jsme u toho, že voda jim ubližuje, zejména v zimním období, takže v zimě nezalíváme prakticky vůbec. Ty, které jsou pokojové, tak můžeme třeba jednou za měsíc. Ty, které jsou kaktusy a sukulenty vysazené venku, ve venkovním prostředí, tak přes zimu vůbec absolutně, prakticky v průběhu celého roku nedostanou od nás žádnou zálivku, to znamená ty různé kaktusy, agávéčka a podobně, protože jim by odehnili kořeny raz, dva. Jo, jsou to pouštní rostliny, takže prostě bez vody. Pokud máme třeba pouštní růže Adenia, které nádherně teď kvetou v kaktusovém skleníku, tak ty samozřejmě je potřeba zalívat jako hrnkovou pokojovou květinu, ale vždycky říkám s citem a lepší míň než jednou hodně.
0: Ještě jeden telefonický dotaz stihneme přece jen, takže zveme do vysílání koho pak. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Latinský, Dolní Loučky. Prosím vás, já mám týky, už jsem měl týky 3 metry vysoký. Nechal jsem ho ve skleníku a normálně zmrzl. Tady je Vysočina, to víte, to je těžký tady. Na fíky.
0: Tak děkujeme za sdílení zkušenosti.
3: Tak nějaký tam jdou, ale je to špatný, no. Tak děkujeme. Nemůžu, to by zmrzlo tady. U vás je to tam třeba za Brnem, Brno a dál, tam už je to jaksi
0: lepší. Aha, Radomír Němec pro vás má nějakou odpověď a poznámku. Díky za poslech i za volání.
4: Já mám takovou zkušenost z Telče, kde má kamarád fíkovník a normálně ten fíkovník má v zemi. A v Telči, to se říká, že to je vlastně Moravská Sibiř, ale je tam zima, jo. A ten fíkovník vždycky omrzne, já mu říkám, obal to geotextilii, on to neudělá, vždycky vymrzne ten fíkovník, ale na podzim normálně má fíky na tom fíkovníku, který pak to zmrznou teda.
0: Záleží,
4: ale
0: přežije. Asi na odrůdě, co si
4: a chtěl jsem
0: říkat.
4: Říct pánovi, že je lepší ho vysadit přímo teda do země, ten fíkovník, na nějaké chráněné místo, a už i na té Vysočině ty fíky je možné pěstovat. A když ho zabalí v zimě, tak si myslím, že to bude stačit.
0: Takže děkujeme za poslech.
3: Jako fík, mám to zatím ve velkým, kýblu ve velikým, no zatím to růste, tak si zjedeme, co na ten vyrůste za rok. A když ho dám ven, tak vidíte, že ho dát ven?
2: Určitě
3: do země,
2: ven. Všichni se na tom zhodujeme.
0: Ano, všichni se do země.
3: Úplně celé, že z toho zbyde ten kořeň.
4: Pokud zabalíte ten fíkovník do geotextilie, tak je šance, že tu zimu přežije.
0: Děkujeme za dotaz a my se budeme věnovat dalším otázkám. Díky i za poslech. Pojďme se naslyšenou. Díky. Můžeme si vůbec my doma teoreticky vypěstovat v těch podmínkách palmu? To není jednoduché.
2: Palma, já bych řekl, že to je jednoduché.
0: Je?
2: Určitě, určitě. Kupte si v obchodě například datle. A když vezmete ty datle, tak je normálně můžete zasadit. Akorát u těch palem je důležitá trpělivost. Ty ano. Semena klíčí půl roku a některé druhy klidně i 2 roky, než vám poprvé vůbec vyklíčí.
0: To je to složité, ta trpělivost.
2: Je ta trpělivost. No, jako složité to není, ale je potřeba vydržet. A ze začátku ty semenáčky rostou velice pomalu. My pěstujeme, teď máme aktuálně ze semenáčku zhruba nějakých 50 druhů palem, takže víme, která jak rychle roste. čím víc je ta palma, když bych to řekl, mrazu odolná, tím zpravidla ty přírůstky má menší. Ale třeba když si vezmete tropické palmy nebo i palmu, která se jmenuje Washingtonia ze Středomoří, tak ta vám vyklíčí třeba za 3 týdny semena a jste schopni při dobré péči mít za 3 roky klidně metr, metr a půl vzrostlou rostlinu. Jo, zatímco když si vysadíte třeba jubeu, tak tam po 5 letech budete mít cosi maličkého, co se vám bude krčit na dně květináčku.
0: Čas je neúprosný a ten společný dopolední už pomalu běží finálovou rovinku. Já bych poprosila všechny zúčastněné o takové krátké rozloučení, možná i přání krásných prázdnin nebo té trpělivosti při pěstování. Začneme našimi hostiteli, Miroslav Effenberger.
2: Tak děkuju za poslech a určitě budeme rádi, když nás tady navštívíte. Je to tady opravdu krásné.
0: Jiří Michna se přidá také s přáním.
5: Také moc děkujeme a přejeme všem krásný zbytek prázdnin.
0: Přidává se také další host našeho dopoledního vysílání s Českým rozhlasem Brno, Jan Kratochvíl ze zahradnické školy v Rajhradě.
6: Děkuju za pozvání a všem krásné prázdniny.
0: Radomír Němec, botanik z muzea ve Znojmě.
4: Jsem rád, že jsem mohl navštívit tu krásnou zahradu a přeji vám, ať se vám daří a děkuji za pozvání.
0: Děkuji také vám, milí posluchači a posluchačky, kteří jste dorazili sem do Přibic, nejen obdivovat 30-kilového žilváka Martina. Chtěla bych popřát zahradě, ať je stále takhle zelená, osvěžující a v plné síle kráse a voní a prospívá. To je velké přání. Díky za to, že jsme mohli být součástí jednoho dne u vás tady, jednoho dopoledne. No a mám ještě takovou perličku na závěr, protože náš milý kolega, já ho znám přátelé už více jak 30 let, Borek Kapitánčík, má dnes kulaté 60. Tak jsem poprosila všechny přítomné, že bychom mu tak nějak krátce s přáním toho, aby byl zdravý, mluvný, řečný, veselý a šťastný, že mu zaspíváme takové trojité, krátké živio a potom už se rozloučíme. Živio, živio, živio, živio. Děkujeme, to je opravdu všechno, Jarka Vykoupilová a Igor Kapou na místě a také vy posluchači a vy upřijímačů. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský výrobce traktorů Zetor ukončuje po 80 letech výrobu v Brně. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky a vrátí se také wimbledonská šampionka Linda Nosková. Odpoledne bude většinou polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti Vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se také silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km v hodině. Hlavně na jižní Moravě, ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
2: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
0: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehřátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů nebo také zaplavení sklepů. Hasiči pokračují v likvidaci požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zásah podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové potrvá ještě několik dní. Dodala, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota a na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Hasiči na místě zasahují do čtvrtka, některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, se dnes znovu otevřely.
3: Sport.
0: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si po wimbledonském finále polepšily ve světovém žebříčku. Vítězka travnatého grandslamu Nosková je nově 7., poražená Muchová dokonce 6. Linda Nosková se dnes vrací do Česka a už v Londýně tušila, že to může mít po příletu domů se získaným titulem náročnější.
4: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude odpoledne nejčastěji polojasno, přechodně oblačno, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na severu a východě bude kolem 27. Vítr mírný, severovýchodní až severní, večer opět slabý a východních směrů. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem a nesouvislou kolonou počítejte na dálnici D1 od Rousínova až po Brno. Nesouvislá kolona začíná na 213. kilometru, končí na 196. a pultem a zdržení je celkem okolo 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písmo.

Za všechno krásné děkujem. Touto polkou Jiřího Wolfa Antonína Perničky nás v úvodu potěšila Moravská veselka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Markéta a Margot. Na Slovensku slaví jmeniny Margita. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. I dnes ovšem, přátelé, jako celé prázdniny, budeme zpívat ve skvělém projektu Prázdniny u babičky. Těším se, kdo nám zavolá. Číslo tady řeknu hned 726465200. Ale, přátelé, až po písničce. Antonín Gajdoš a Miroslav Irša, Táska, Lidská brána a Moravěnka.

0: ale jako... Tak přátelé, dovolala se k nám holčička 5letá Mariánka Najserová, kterou vítám. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. A je ze Šumperka a připravila si pro nás písničku. A ta bude určitě krásná. Probudil se malý brouček. Tak Mariánko, my ti držíme palce a moc se na tvé zpívání těšíme. Prosím, můžeš zpívat.
1: Probudil se malý brouček na straně, probudil se ze zimního dřímání.

0: se sluníčka, aby mohla rozkvěskat zátěžka. Aby bylo zase slyšet pívání na zahradě nebo v lese na stráně.
1: Pozor, teď bude... To byla fanfárka pro tebe, Mariánko. No to bylo krásné zpívání, my ti moc a moc děkujeme. No a ty seš pětiletá a ty se ještě nechystáš do školy, viď, do první třídy. Ty ještě máš čas, že? Ty máš ještě rok čas. No to je úžasné. No a prosím tě, můžu se tě na něco zeptat? Ty seš teď na prázdninách u babičky, anebo kde právě se nacházíš?
0: U babičky.
1: Jseš u babičky. A jak se jmenuje babička?
0: Eva.
1: Paní Eva. Mm-hmm. No a prozradíš mě, s kým zpíváš doma? S maminkou, s babičkou, s tatínkem, dědou?
0: Maminkou.
1: Maminka zpívá. No tak to je krásné. Takže tě učí takové pěkné písničky?
0: Jo.
1: Ano, dobře. No a prosím tě, Mariánko, je léto, chodíš se koupat, nebo co tak děláte s babičkou? Ano?
0: Na kole.
1: Jo, ty jezdíš na kole. No tak to je paráda teda. A s babičkou jezdíte na kole?
0: Jo.
1: Ano, no tak to buď opatrná, no to je babička Eva, tak ta je šikovná. Prosím tě, a když se bavíme o babičce Evě, určitě máš nějaké jídlo, které ti od ní nejvíce chutná. A které pak to je?
0: Bábovka.
1: Bábovka, no tak to babička to určitě umí moc dobře. No tak výborně. Tak Mariánko, já ti přeji, aby si měla pěkné léto. Buď na sebe opatrná na tom kole, jak jezdíš, ano. No, samozřejmě, že budeš ve slosování, které bude v neděli a je to o rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byla jsi někdy v Brně v zoo?
0: Ne.
1: Nebyla. No tak to se moc těš, opravdu. To bude moc krásné, uvidíš. Pokud se to podaří, pokud teda vyhraješ, pokud budeš vylosována. Ano? Výborně. No my teď posíláme takový malý dárek celé tvé rodině, mamince, babičce, dědovi a tatínkovi. A bude to následující polka, která zazní. No a já ještě jednou ti přeji vše jen to dobré, ať se ti daří a krásné léto. Ano? Tak nashledanou. Nashledanou. No a písnička, která to bude, Josef Konečný, Pérko a Ištvánci ze Šardic.
2: Český rozhlas Brno.

0: Přátelé, máme tady první volající a je to paní Chrásková z Mařatic. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám v rozhlase i všem posluchačům a chtěla bych tímto popřát k dnešnímu svátku naší snaše paní Markéce Chrástkové z Kroměříže. Takže spolu s manželem i přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v životě i s dětmi a s celou rodinou. A určitě se připojuje i celý zbytek naší i její rodiny. A za pěknou písničku vám děkujeme. Nashledanou.
0: Ano, paní Chrásková, rádi zahrajeme. Tak a teď už nashledanou a pan Miloš Snopek z Brna se jako druhý dovolal. Vítejte.
2: Paní Navrátilová, já vám přeji dobrý den. Stejně jak říkala paní, mám i všem jako těm zaměstnancům Českého rozhlasu Brno.
0: Děkujeme.
2: A já mám na vás jedno takové možná velké přání nebo malé přání do Kralic nad Oslavou poslat krásnou písničku o slavenci Jirku Smržovi, který slaví dneska 73. narozeniny za kostele na Petřinově v Kralicích u náměstí a popřát jemu i jeho švagrovi, oni jsou stejné ročníky, akorát nevím, kdy ten jeho švagr, ten panou Šmátý narodí, takže posledte písničku těm dvěma chlapům, jo, to jsou a i celé rodině, všem těm příslušníkům, všichni, co se starají o to, aby ten průběh byl krásný, asi se dneska trošku setkají. A já přeju ještě pěkné odpoledne z takovýto pondělní na tu svatou Markétu Marušce Kroušové do Krokočína všem kamarádům v celé té oblasti Čech od Aše až po Záhoří i vám v rádiu a děkuji za to, že se člověk může takhle vyjádřit a poslat tu vzpomínku a přáníčko tady těm svým velice dobrým jako lidem okolo sebe. Já vám děkuji za písničku, přeji ještě jednou krásný den, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a připojíme tady e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěla bych poděkovat celému personálu infekčního oddělení v kyjovské nemocnici v čele s panem primářem Blaškem za vzornou péči a také paní doktorce Neduchalové a jejím sestřičkám ve Svatobořicích Mistříně. Předem vám velice děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. Ano, a pojďme dále. Dobrý den, chtěla bych nechat za celou rodinu zahrát písničku naší milované a jedinečné mamince Dagmar Pinkasové k dnešním narozeninám. Milá maminko, přejeme ti ze srdce hodně lásky, spokojenosti, radosti a hlavně spoustu štěstí a zdraví. Ať jsi stále fit a plná energie. Děkujeme ti, jak se staráš o babičku, dědu a k tomu ještě o plný dům našeho zvířectva. Hlavně se zbytečně nestresuj a hoď starosti za hlavu. Užívej si každé chvíle naplno. Narozeninovou písničku ti posílá rodina Verna. Nerova, hlavně Izabela, Nik, rodina Pinkasova, rodina Zaoralova a naši čtyřnozí parťáci Roky a Arči. Máme tě moc rádi a dnes si v klidu a pohodě užij dnešní den. Vše teprve oslavíme. Tak ahoj. No a písnička Navrch, Róska Roza Horáková Uhrová, Sadila jsem rozmarínek, Ivana Slabáková nám zaspívá, Jitka Osičková a za doprovodu cymbálové muziky Hudci.

0: vážení a milí, dovolala se k nám paní Marie z Lunch Hota. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, zdravím vás, aj vašeho kolegu, lebo kolegyňku, jestli je tam, kdo tam je, nevím. A všech těch dobrých lidí, kteří poslouchají tento krásný pořad. Trošku mě to tak zabolilo, zamrzalo, že jsem se nedovolila chvílečku spíš, protože dneska zpívali sestry Bartošových a já dneska chci popřát Markéce Čulákové. Ona nám hraje na várhany v kostele, ona nám zpívá, ona je členkou ženského sboru našeho lanžovského, takže by to bylo, ale Marci, přijmi to ode mě, aj tu předešlu, aj tuto, co ti budu včil hrát. Všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání přeju. A to, co tě čeká, nech všecko dobře prožiješ. A Květuško, vždycky měl zdraví a kamarádi z Mistřína, ale já jich nepoznám, tak já ten pozdrav posílám aj ním. A všetkým mojim kamarádom a kamarádkám, s kterýma se znám osobně a s kterýma se teda vždycky si voláme a je to z vašeho rádia. Děkuju vám moc, vám přeju, abyste ty horké dňa všetky dobře prožili. Budete toho mít člověk plno, protože když dovolené se budou vybírat, tak to všechno prožijete ve zdraví a přeju to zdraví všetkým, co mě znají a já znám nich. Děkuju vám moc.
0: Ano, ano, také děkujeme a přejeme pěkný den, nashledanou.
1: Naschle.
0: Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dobrý den, dnes se dožívá krásného životního jubila, 72 let, paní Marie Flekačová, rozená Gabrielová z Pašovy u Uherského Brodu. Přejeme ti vše, co můžeme ti ze srdce přát, ať máš lásku stále komu dát, všichni máme tě moc rádi. Rozum, co poradí, ruku, co v nouzi tě pohladí. Ať máš stále neuhasinající jiskru v oku, úsměv na tváři, co nás vždy rozáří. Dále dnes slaví také své 10. narozeniny Marek Gabriel z Popovic u Uherského Hradiště. Marečku, dnes je tvůj velký den, snad si na něj připraven. Přání k narozeninám k tobě letí, ať rosteš jako z vody, jako všechny děti, ať si hodný a stále krásně se máš, tím nám velkou radost uděláš. To ti přeje děda z Maršova u Uherského Brodu. No a já posílám písničku Veselost je medicína. Emanuel Červeňanský a Drje Tomanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Tak přátelé, jsme zpět v pořadu Morava, krásná zem a já mám tady e-mailovou poštu. Krásný sluníčkem podbarvený den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. Dnes má svůj narozeninový den paní Eva Horká, moje bývalá kolegyně. Evi, vše jen to nejlepší k narozeninám. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky přeje Bohunka s manželem Pepou toho času z Luhačovic. Moc krát děkuje paní Havlíková, paní Bohuška, Bohumila Havlíková. No ale já tady mám ještě jedno přání, jestli je to také, pro paní Evu Horkou z Boršic. Milá Evo, přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, hodně elánu a síly, aby pro rodinu byly tenoučké nudličky od tetičky Evičky. Ze srdce přejí sestry Marie, Silva, švagr Zdena, neteř Petra a synovci s rodinou. Tak pojďme na další písničku, kterou máme připravenou. Letěla písnička Valčík, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

0: Přátelé, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych velmi ráda poblahopřála paní Libuši Lajcmanové z Veverské Bytýšky k jejím narozeninám, dále panu Václavu Komárkovi z Němčiček u Hustopečí. A připojím tady ještě svátek, ano, ne také narozeniny, paní Eliška Smutná z Uherského Hradiště slaví své narozeniny. Tak milí oslavenci, paní Libuško, pane Václave, paní Eliško, přejeme vám vše dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, no a pěkné letní dny, buďte na sebe opatrní, no a na zdraví a živio. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Už jsem obešel Svatobořice, Lidová a mistříňanka Antonína Pavluše.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vrtěná nám dozněla, už jsem obešel Svatobořice a pojďme, paní Marie ze Zahnašovice dovolala. Vítám vás.
1: Dobrý den, paní Květučko, já bych dneska chtěla poděkovat krásnou písničkou. Včera tady v Zahnašovicích proběhlo hodové odpoledne na nácty. Hrála tady Dourečanka, děvčata z Ruslavy tančili besedu, tak udělali krásný jako program. A celé kulturní komisi obecního úřadu přeju, ať se jim daří v jejich práci a děkujeme za krásnou atmosféru. Mějte se krásně, nashledanou, tady Maria.
0: Ano, ano. Tak no, jsme rádi, že jste si...
1: Ano. Ano, a paní Ivance posílám energii.

0: pana Borka Kapitančíka, protože má dneska kulaté narozeniny.
1: No,
0: jak to už
1: ano.
0: No, takže přeji mu hodně zdraví a elánu do další práce, ať se mu daří, jak do teďka. No,
1: ano.
0: To je všechno. Samozřejmě,
1: no, musím říct, že se usmívá, že vám děkuje, zvedá palce. Dobrý. Mezi těma hejblátkama, tak jak si všecko, aby také vstíhal.
0: Jo, to jsem tušil, ale... že tam bude.
1: Ano, ano, my jsme tady spolu dneska. Takže paráda, my vám moc děkujeme, vám děkuji za něho. A tak mává vám a děkujeme. Je to prosím všechno, nebo chcete ještě něco přidat?
0: Ano, připojit? Ještě pozdravujte i paní Ivanku, jak jsem teď slyšel.
1: No ano. Ano?
0: To je všechno, takže těším se na ty další porad s Borkem na Edu Statlaže a
1: ano,
0: na soutěže,
1: odpoledne.
0: Který se dočasto zúčastňují, pokud se mi to podaří. No,
1: ano,
0: tak to je
1: jsme
0: všechno.
1: Rádi, že jste naším věrným posluchačem. Vážíme si toho, děkujeme.
0: Takže mějte se, nashledanou.
1: Také. Ať se daří.
0: Pozdravujem ještě jednou Borka.
1: Ano. Naschledanou. Tak přátelé, posíláme písničku. A když se Valášek narodí, Valašská Lidová, Jarmila Šuláková a Jana Rokita, starší cymbál.

Krásná Valašská nám dozněla a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Posílám pozdravení Jardovi Wolfovi do Otnic, děkuji za společnost a popovídání na sobotním Tufaranka Festu. Přeji ti, Jardo, hodně pohody a zdraví. Jsem rád, že jsme se spolu seznámili. Vše dobré. Zdeněk Kučera z Hřivínova újezdu u Luhačovic. Tak to děkuje a pozdravuje. No a já tady mám ještě jedno přání. Tak posíláme velké obejmutí našemu dědečkovi a babičce. A tento e-mail posílá Jan Korpas. Tak snad se také poznáte, neboť tady nemám jména. Chceme vám jen tak pro radost popřát spoustu

spoustu dobré nálady, pevné zdraví a pohodu. Vnuk Jeník s Dilarou a jejím přítelem. Tak snad to bude dobře. No a pojďme na písničku Frajír, Michal Čmarada, Ivan Karas a Legruti.

0: Tak vítám paní Marii z Buchlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, já vás ještě jednou zdravím a všechny posluchače a já bych chtěla dneska poslat písničku krásnou do Hodonína vnučce Petře Kotlánové, která slaví krásné narozeniny. Tak všechno nejlepší, hodně zdravíčka jí posílá babička a holčičky její Karolínka a Anička. Tak a ať se má moc hezky a pracuje ve školce, takže tam má takové trošku nervy, no ale to se nedá nic dělat. Tak ještě jednou moc krát děkuju a hezky vydravím. A dohodu ní na písničku, jo?
0: Ano, velmi rádi pošleme, paní Marie. Ať se i vám daří, ať i tato následující písnička potěší i vás.
1: Ano, děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď ještě druhá paní Marie, ale z Kuřimi. Vítám vás.
2: Dobrý den, tady Marie z Kuřim. Já bych chtěla popřát mé snaše, která měla 9.7.59 roku a včera měla moja nejlepší kamarádka Olinka Placha z Brna. Oběma dvou mi chtěla popřát hodně zdraví a jsem šťastná, že je mám, aby byly obě zdravé a děkuji jim za všechno, co pro mě dělali. Tady Marie z Kuřimi. Moc děkuji.
0: Ano, ať se i vám daří, pěkný
2: ano,
0: den vám
2: děkuji
0: přeji.
2: Vám, děkuji
0: a pěkné moc. Léto, nashledanou.
2: Ano, děkuji.
0: Tak a přátelé, dáme písničku Milocká cestička. Zdeněk Baťka, Pavel Karlík a Miločanka.
3: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, máme tady ještě jedno přání, pojďme na ně. Prosím o písničku pro hasiče našeho okrsku. Sbor dobrovolných hasičů Blížkovice na Znojemsku a hasiči okrsku číslo 8 okresu Znojmo přejí hodně zdraví a životního elánu panu Augustinu Gorilovi, který slaví právě dnes 80 roků. Přejeme hodně zdraví, ať se daří a děkuje moc a přeje krásný pohodový den Rudolf Souček, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tak přátelé, předali jsme a poslední zpívaná Panenko modrooká, Karel Vacek, Josef Zíma a dechová hudba Suprafonu.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těším se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Soutěžní, kterou pro vás hraje Moravanka. Radostný poslech plný pohody i samozřejmě pro další pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Firma Zetor definitivně ukončuje výrobu traktorů v Brně. Most přes dálnici 55 u Domenína čeká od tohoto týdne částečná uzavírka. A v Brně začíná týden filmových ozvěn z festivalu v Karlových Varech. Bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Brně definitivně končí výroba traktorů značky Zetor. Firma dnes oznámila, že s montáží strojů ve městě končí po 80 letech. Výrobu zcela přesouvá mimo Evropu, už dříve ji spustila v Indii. Ukončení výroby se po sérii předchozích propouštění dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti Vývojové centrum a vznikne obchod s náhradními díly.
4: Pracovníci Zetoru v Brně od roku 2024 jen montovali traktory ze skladových dílů poté, co skončila výroba převodovek a motorů. Podle vedení firmy už není výroba traktorů v Evropě konkurenceschopná kvůli vysokým nákladům. Například materiály v Číně a Indii jsou o třetinu levnější. Zetor loni prodal přes 1500 traktorů. Do 5 let chce firma exportovat 5000 strojů z Indie a stejné množství z Číny. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Řidiči musí od tohoto týdne počítat s částečnou uzavírkou na silnici mezi Moravským Pískem na Veselsku a Domanínem na Kyjovsku. Silničáři tam budou opravovat most na dálnici D55. Práce potrvají do 2. srpna. Uzavřená by měla být vždy polovina vozovky. V Brně je uzavřený přechod pro chodce mezi brněnským hlavním nádražím a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Kvůli pokračující přestavbě parovodu na horkovod lidé nepřejdou od trolejbusové smyčky k nádražní budově a nádražní restauraci. Zavřená je i část chodníku u nádraží. Místo je nutné obcházet pod viaduktem a po chodníku blíže k autobusovému nádraží. Omezení má trvat do 15. října. Vyplývá to z aktuální informace na městském webu Kopeme za Brno. Brněnské centrum je v současnosti rozkopané na více místech. Úzkými koridory se proplétají chodci v České ulici a přilehlých bočních uličkách kvůli stavbě kolektoru. V souběžné Veselské ulici se staví Janáčkovo kulturní centrum a dělníci pracují také na opravě Minorické a Josefské ulice. Letní scéna brněnského kina Skala nabídne tento týden výběr z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na tradiční přehlídce Šarivary lidé uvidí každý den jak domácí novinky, tak zahraniční snímky. Podle ředitele kina Radka Pernici vybrali pořadatelé filmy vhodné pro venkovní promítání.
5: Vzhledem k tomu, že ty ozvěny uvádíme v letním kině, tak se tomu snažíme přizpůsobit i výběr filmů. Je tam například soutěžní film Pramen v hlavní roli s Anjou Geislerovou, ale uvádíme tam třeba i obnovenou premiéru snímku.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na severu a východě bude kolem 27 stupňů. Vítr mírný, večer slabý a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dejte pozor na dálnici D2, máme tam hlášenou dopravní nehodu ve směru z Břeclavi na Brno v úseku mezi 15. a 16. kilometrem. Narazilo nákladní auto do dopravního značení. Shodou okolností je to úsek, kde také pracovali silničáři, měli by tam být ještě půl hodiny. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kde jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, VL Víčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jakoby toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jakoby v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na muscích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalití adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom dopravdy jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli vydoprali jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo, a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď, jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, OK, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat, studovat, studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19 já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mi něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá. Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi, takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém, protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky, kroky, kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Uh-huh. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, vedli. Oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo. Nebo takhle,
2: takže já jsem se jich nikdy neptal. Takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Acrobat Parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, jeď si po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa nový věc naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Na vinicích začínají dozrávat hrozny, vinobraní zřejmě přijde letos dříve. Blansko zítra otevře novou lávku přes řeku Svitavu. Bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzínu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dříve než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů, na vinicích je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu, dodává místopředseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. No my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Kromě časnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína. Jejich obliba v posledních letech roste. Od zítřejšího odpoledne budou moci lidé na novou lávku přes řeku Svitavu v Blansku. Stavební firma začínala s jejím budováním v březnu. Město jí za práce zaplatilo 16 milionů korun. Lávka měří 37 metrů a sloužit má jak chodcům, tak i cyklistům, ujišťuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
4: Nová lávka vlastně umožní bezbariérový a bezpečný přechod pro chodce i pro cyklisty. Lávka bude na jedné straně ústit u baseballového hřiště a na druhé straně vyústí v obchodním centru Poříčí. Sport.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je po dnešním vydání světového žebříčku nově sedmá v ženské dvouhře. Na stejné pozici je také v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Poražená finalistka Karolina Muchová je v celkovém pořadí šestá a v letošních tabulkách čtvrtá. Linda Nosková teď bude sama zvědavá na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
5: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla. Ale zase na druhou stranu, já se nejsem úplně člověk, který by se z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku. Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na severu a východě bude většinou kolem 27. Vítr mírný, večer slabý a biozátěž střední. Více o počasí za chvíli s brněnským meteorologem Mojmírem Martanem a Borkem Kapitančikem, který vám za chvíli prozradí, kdo z vás má narozeniny ve stejný den jako on. Všechno nejlepší.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pokud jdete po dálnici D1 ve směru na Prahu, počítejte s omezením před Velkou Býteší mezi tím 63. a půltým a s tím 62. a půltým kilometrem. Pracují silničáři v levém jízdním pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré letní odpoledne přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. To se pozná podle toho, že teď slyšíte začátek dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Jako vždycky pro vás během dalších dvou hodin máme připraveny jednak muziku, no prostě písničky, které nestárnou, ale samozřejmě i reportáže nebo soutěž. V Trefě dnes můžete mít další hezkou knihu z nakladatelství Kazda, ale měl bych vlastně splnit jeden slib, který vám dala Věra Šembeková. Narozeniny, tak ty dnes 13. července slaví třeba herečka Tatiana Wilhelmová. Narozeniny slaví ovšem také atletka Helena Fibingerová a dnes je to 75 let, co na svět přišla jedna z obětí komunistického režimu, Danuše Muzikářová. Asi víte, že to byla ta, kterou v roce 69, tedy jejíž život v roce 69, ukončila zbloudilá kulka při jedné srpnové demonstraci. Všecko nejlepší markétám, které dnes slaví svůj svátek. Začínáme s dobrým odpolednem a to písničkou, kterou kdysi dávno zpívávala Eva Narcissus Boyd. Pseudonymem Malá Eva, tedy Little Eve. A už víte, že se jedná o diskohrádky Hany Zagorové. Přeji vám krásně strávený pondělek. Za chvíli vás pozveme i na výlet.
1: Český rozhlas Brno.

0: No, sir.
1: Počasí.
2: Pár chvil po 14. hodině, tedy v tradičním čase určeném pro to, abyste se dozvěděli všechno o počasí. Vítám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, Mojmíra Martana a zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Slunečné, oblačné, nebo snad někde i zatažené, jaké vlastně máme teď počasí na Jižní Moravě?
3: Tak máme slunečné počasí, vytvořila se taková lehká kupovitá oblačnost, o něco více je v západní a severní části kraje, kde je většinou polojasno, zatímco na tom východě je spíše skoro jasná obloha. No a teploměry ukazují 26 až 30 stupňů.
2: Mojmíre, nač se máme připravit během odpoledních, večerních a taky nočních hodin?
3: Tak v průběhu odpoledne by měla být právě ta kupovitá oblačnost ještě, takže většinou to skoro jasno nebo polojasno. Kupovitá oblačnost se bude potom k večeru rozpouštět, ale bude zároveň přibývat, ale jen tak slabě, vysoká průsvitná oblačnost, takže zůstane nadále skoro jasno i polojasno, a to přes celou noc. Teploty budou potom v průběhu noci klesat do východu slunce, kdy budou minimální hodnoty mezi 18 a 15 stupní, ale v údolích to může být místy i kolem 13 stupňů. Povane jen slabý vítr východních směrů.
2: Navážu na slova meteorologa Mojmíra Martana, říkal východ slunce, takže ten zítra očekávejte v Brně 2 minuty po 5. hodině raní. Západ zítra v Brně nastane ve 20:57 středoevropského letního času. A po celý 14. červencový den bude platit střední biometeorologická zátěž. Jaké teploty přinese zítřek, tedy úterek 14.
3: Zítřek přinese teploty od 29 do 32 stupňů, oblačnosti bude během dne přibývat, odpoledne potom může být i skoro zataženo a budou se vyvíjet přeháňky nebo bouřky, ty mohou být i velmi silné a mohou potom k večeru i přibývat. Slabý vítr východních směrů může odpoledne a večer v přeháňkách a bouřkách výrazně zesílit, nejsou vyloučeny ani nárazy kolem 25 metrů za sekundu, což je 90 km za hodinu.
2: Řekněte, že ještě čekáme kroupy a bude to všechno.
3: Ano, i kroupy se mohou vyskytnout okolo 2 cm, ale to pouze v některých těch přehaňkách a bouřkách.
2: V tomhle případě samozřejmě vlastně jenom varujeme před určitou možností. A jaká bude středa a jaké počasí čekáte ve čtvrtek?
3: Středa bude s velkou oblačností, místy zaprší, mohou se vyskytovat i bouřky, ojediněle i silné, ale v průběhu dne bude přibývat míst s polojasnou oblohou a slunečním svitem. Ranní teploty kolem 15 stupňů, odpolední 25 až 29 stupňů.
2: Děkuji za informace přímo k prameni, tedy do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A samozřejmě Mojmíru Martanovi, jemu i jeho kolegům a kolegyním přeju také dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Vážení přátelé, teď už tady víte, co nás čeká, co nás nemine. A abyste věděli, za chvilku vás nemine další Edův zvonek. Ale nejen to, taky se podíváme na Dii. Ale to za pár chvil.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má.

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: Z dob, kdy jsme ještě byli o něco větší, tedy možná si pamatujete z dob, kdy jsme ještě byli Československo, i tu verzi od Michala Dočolomanského, ale tohle byl originál Joe Dassin a jeho Léon Dion. Přeji vám krásné léto, vážení přátelé, stejně jako ti dva už zmínění. A vám, kteří slavíte, přeju zdraví, štěstí a lásku. Ať už jsou to narozeniny, ať už je to svátek. Ale tenhle, ten další reportážní vstup, ten zase tak moc veselý nebude. Já už říkal, že se podíváme na Dyji. Víte, jak dnes vypadá řeka Dyje pod Novomlýnskými nádržemi? Místo čiré vody zelená kaše sinic a v ní mrtvé ryby. Hladina kyslíku tam v noci opět klesla k nule. Od jezu v Břeclavi se už za chvilku přihlásí taky náš reportér, abyste měli podrobné zprávy přímo z místa. Ale teď se pokusím vystřídat ten trošku smutnější tón něčím veselejším. Jinými slovy, kde by se vám mohlo třeba dnes, večer, líbit. Protože je léto, protože máme červenec a je to vlastně sezóna letních kin, měl bych pro vás hned tři nabídky. V Brně, v letním kině Brno Střed, se od 9:30 promítá Pan Nikdo proti Putinovi a Skalní Janáček v 21:30 nabízí film Pramen. Ale možná, že jste někde dál. A to by mohly být třeba Pasohlávky. Tak tam dnes v 21:30 v letním kině budou promítat Kouzlo derby. V letním kině Pasohlávky pro vás a pro vaši letní pohodu. A aby vám bylo v tuhle chvilku ještě o něco veselej, přichází Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: K nebeským futrům dosmikujou tři borci a svaté Pedro jim háže tázanec, jak zakalili. První holka: vrátil jsem se ze služebky dřív, poněvadž jsem si myslel, že moja stará mě zahýbá. Vlítnu na balkec a tam se drží borec zábradlí. Tak jsem na něho vzal kladivo, mlátil jsem ho po paprčách a on se pustil. Dole byli stěhováci a on jim dopadl do křesla. Já jsem byl tak vytočený, že jsem lapil lednicu a chtěl jsem ju po něm mignout, jenomže jsem se převážil. No a tak jsou tady. Druhé hlásí: no já jsem zalíval kytky v 11. štoku. Moc jsem se nahnul a padal jsem dolů, ale stačil jsem se lapnout zábradlí v 5. štoku, jenomže přišel borec a mlátil mě kladivem. Tak jsem spadl stěhovákům do křesla. No ale hodím auglu nahoru a letí na mě lednica s chlapem. No a tak jsou tady.
3: A co ty?
2: Obrátí se Pedro na třetího. No, já si tak sedím v lednici a najednou jsou tady.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Před malou chvilkou bylo 14:30. Posloucháte Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou, a taky reportáže z vašeho blízkého okolí. To mluvím zejména k těm, kteří se nacházejí na Jižní Moravě. No jak jinak, regionální stanice a regionální zpravodajství. Regionální reportáž samozřejmě taky. A říkám to proto, že teď míříme na řeku Dyji. Tam dnes ráno opět uhynuly stovky ryb. Na svědomí je má horké počasí v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Nejvážnější je situace na jezu v Břeclavi, kam vodohospodáři povolali dobrovolné hasiče. Na místě vše sleduje náš kolega, reportér Šimon Franz. Přeju mu dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Šimone, jaký úkol teď mají hasiči?
1: Dobrovolná jednotka z Břeclavy Poštorné řeku tady u splavu provzdušňuje vodním proudem z Hadice. Sinice se po proudu Dyje dostaly od Nových Mlýnů až sem do Břeclavy. Voda je zakalená, místy až kašovitá a z řeky se line silný zápach. Povodí Moravy se situaci snaží zlepšit taky upouštěním vody z novomlýnských nádrží. Vody je kvůli suchu ale málo a podle mluvčí povodí Jany Kučerové zůstává stav na Dyji stále vážný. Dnes v noci hasiči nainstalovali dvě norné stěny, jednu na jezu v Bulharech pod dolní nádrží Novomlýn a druhou před Břeclaví. Mají zachytit uhynulé ryby, aby se dali následně odklidit.
0: Víme přesně, jaké množství ryb uhynulo?
1: Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček to odhaduje na zmíněné stovky ryb, tedy i několik set kilogramů. Situace se podle něj nelepší ani teď. Hladina kyslíku sice stoupla, do Břeclavy i na boční rameno Dyje v Poštorné ale připlula masa sinic. Ryby se vodohospodáři snaží propouštět dál po toku řeky, kde jsou lepší podmínky. Podle Láníčka je to ale tady v Břeclavi složité kvůli tomu, že ryby musí přepadávat přímo přes jez, což pro ně není přirozené.
0: Co můžeme na Dyji očekávat v následujících dnech?
1: Podle vodohospodářů se podobné scénáře můžou opakovat. To hlavně kvůli sinicím, kterým se v horkém počasí daří a rozmnožují se. Nejhorší jsou noci, kdy přestává fungovat fotosyntéza a sinice už kyslík jen spotřebovávají a berou ho tak rybám. Hladina kyslíku ve vodě pak rychle klesá k nule a ryby hynou. Vzhledem k předpovědi počasí se to může podle povodí Moravy dít i celé léto, tedy až do doby, než teplota vody klesne.
0: O situaci na řece Dyji v Břeclavi, kde vlivem horka a sinic hynou ryby, jsme v našem odpoledním vysílání mluvili s reportérem Šimonem Francem. On je od rána na místě, má nejčerstvější informace. Šimone, děkuju a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Je 14:36. Ze zážitků z Husity už Hana Varmužová turistickou pozvánku sestavila, ale ještě pořád jí v zápisničku zůstalo dost poznámek, ze kterých sestavila dnešní tip na prázdninový výlet. Už za pár chvil jej uslyšíte v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.
2: Jednou bácně přes rameno, Johnny zvanej knech.
3: Mám pro tebe hoku v pácu, moc fajnovej kšeft.

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

No a právě proto já vám přeju, tedy občas, ať se vám všechno podaří. A čas na tohle přání nastal i dnes, tedy v pondělí 13. července. Za pár chvíl bude 16 hodin a to bude čas nových zpráv Českého rozhlasu Brno v podání Věry Šembekové. A po ní, tedy po Věře a její čtyřminutovce s děním shrnutým do jedné velké kostky, vás čeká další humoriáda. Jejím dnešním hostem bude Václav Knop. Po 17. hodině v našem odpoledním podvečerním vysílání čekejte další den v kraji a v 18 hodin další díl Moravy krásné země, dnes s Květou Navrátilovou. Definitivně se s vámi ještě neloučím, protože ve 23 hodin začíná noční linka, kterou dnes vysíláme z brněnského rozhlasového studia. A tématem našeho povídání budou dekády života. Dekády vašeho života.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Firma Zetor definitivně ukončuje výrobu traktorů v Brně. Meteorologové v Česku varují před bouřkami. V Brně dnes začíná týden filmových ozvěn z festivalu v Karlových Varech. Zítra bude nejprve slunečno, postupně se zatáhne a odpoledne můžou přijít i silné bouřky. Teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Brně definitivně končí výroba traktorů značky Zetor. Firma dnes oznámila, že s montáží strojů ve městě končí po 80 letech. Výrobu zcela přesouvá mimo Evropu. Už dříve ji spustila v Indii. Ukončení výroby se po sérii předchozích propouštění dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum a bude tu i obchod s náhradními díly.
2: Pracovníci Zetoru v Brně od roku 2024 jen montovali traktory ze skladových dílů poté, co skončila výroba převodovek a motorů. Podle vedení firmy už není výroba traktorů v Evropě konkurenceschopná kvůli vysokým nákladům. Například materiály v Číně a Indii jsou o třetinu levnější. Zetor loni prodal přes 1500 traktorů. Do 5 let chce firma exportovat 5000 strojů z Indie a stejné množství z Číny. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude také silný vítr, který může v nárazích dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požáru v Jihomoravském kraji i přilehlých regionech. Letní scéna brněnského kina Skala nabídne tento týden výběr z mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na tradiční přehlídce Charivari lidé uvidí každý den jak domácí novinky, tak zahraniční snímky. Podle ředitele kina Radka Pernici vybrali pořadatelé filmy vhodné pro venkovní promítání.
3: Vzhledem k tomu, že ty ozvěny uvádíme v letním kině, tak se tomu snažíme přizpůsobit i výběr filmů. Je tam například soutěžní film Pramen v hlavní roli s Anjou Geislerovou, ale uvádíme tam třeba i obnovenou premiéru snímku Šeptej.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, odpoledne většinou skoro zataženo a lokální přehánky nebo i bouřky i velmi silné. K večeru můžou být četnější, později večer budou srážky ubývat. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, v údolích místy kolem 13, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Slabý vítr v přehánkách a bouřkách výrazně zesílí, biozátěž bude zítra střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s kolonou ve směru z Vyškova na Brno, tvoří se mezi 210. a 195. kilometrem. Dobrou zprávu ale máme ze spojnice Brna a Uherského Radiště. Dopravní nehoda, která byla na silnici 1/50 u odbočky na hrad Buchlov, už provoz neomezuje. Stále ale počítejte také s omezením na dálnici D2 ve směru na Brno, a to na 29. kilometru. Bylo tam rozházené dopravní značení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den v tomto teplém dni.
4: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
5: Dneska je 13.
4: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
1: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale už 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celým tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no, alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eoipso. Postmodestam judendutem, myslím. Funikula.
2: Inteligent.
3: Sesibon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Ukážte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
3: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
4: Bonsoir.
3: Comment ça va?
4: C'est.
3: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
4: Si.
3: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, chiarete, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
4: Bon.
3: Ah, c'est si bon, oui, oui.
4: C'est si bon.
3: C'est si bon, c'est si bon.
4: Tri slova záhadné.
3: C'est si bon, c'est si bon.
4: Koho z vás napadne?
3: To sa nedá vydržať.
4: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
4: C'est si bon.
3: C'est si bon, c'est si bon.
4: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
4: Listujem slovníku.
3: C'est si bon, c'est si bon.
4: A hľadám c'est si bon. Slovníku.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A ja už musím jít.
1: Ešte nie.
0: S Bohom, a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pole,
3: tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak
2: je krásně
3: jste
2: to domluvil.
3: Ano, to
2: hezký,
3: bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro. Ještě, že to dobře
8: dopadlo.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
11: No čo, no varím, my sme vám dobré. Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No ale tak to teda... No dobre, tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No.
11: Ja len 39.
10: No. No tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ti takú tresnem, že ti dolamem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie,
9: a kam by si chodzi?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné.
9: No. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To neprovozujete
2: takhle?
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
12: Chtěl bych napsat báseň,

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří!
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no? Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím vohň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prevít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Děkuji moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. A já si tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula Einzwei?
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde. A tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám. Rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo? No, jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, ono rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno
2: byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, ne, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne, tady 8 let přehovorní změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma.
5: Ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Becka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak docela. Vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme.

0: Děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
1: Ano.
0: Takže jdeme na ně.
1: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Niederle, Heverle, Homola, Hemala, Pigback.
0: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
2: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitý takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
3: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s většiným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhas, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
4: Z
3: toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hrali v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od dolčí bačího langvide carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
2: Tam se jiný pes.
3: Ne, ten to vydržel.
2: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 10 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
0: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
1: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
0: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
1: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
0: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Břeclav upozorňuje na výpadky terminálů pro platby kartou v autobusech. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Končí rekonstrukce kruhové křižovatky v brněnské čtvrti Lesná. Zítra bude nejprve slunečno, postupně se zatáhne a odpoledne můžou přijít i silné bouřky. Teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Cestující hromadnou dopravou v Břeclavi se několik měsíců potýkají s výpadky platebních terminálů v autobusech. Vedení města proto teď znovu vyzvalo společnost Cordis JMK, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji, aby zajistila spolehlivý provoz bezkontaktních plateb. Podle Cordisu se ale jedná jen o případy v řádu jednotek a chyba je na straně bankovní společnosti, která terminály spravuje.
4: První problémy s platbami kartou v břeclavských autobusech se objevily loni v srpnu, upozorňuje mluvčí města Ivana Solaříková.
5: Opakovaně se obracíme na Cordis, vždycky dojde k nějakým dílčím úpravám, ale nevyřešilo se to zcela.
4: Mluvčí Cordisu Květoslav Havlík ale namítá, že k dnešnímu dni už žádné výpadky neevidují.
6: Výpadky byly způsobeny problémy při stahování dat do terminálu, který je mimo kontrolu Cordis JMK, kde jedná se o bankovní terminál poskytovaný bankou.
4: Cordis JMK teď pro Břeclav připravil výjezdovou skupinu, která v případě potřeby nefunkční terminál vymění. David Jager, Český rozhlas.
2: Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzínu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Od dnešního dopoledne se na kruhové křižovatce v brněnské lesné části Lesná obnovil běžný provoz. Rekonstrukce povrchu je téměř u konce a končí i všechna dopravní omezení, popisuje starosta městské části Brno Sever Martin Maleček z hnutí SOL.
7: Ve dvou místech bude ještě doděláno vodorovné dopravní značení během týdne, ale to bude za plného provozu.
2: Ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale nepříliš horkého počasí alespoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady nebo i městské parky. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, odpoledne většinou skoro zataženo a lokální přehánky nebo i bouřky i velmi silné. K večeru můžou být četnější, později večer budou srážky ubývat. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů v údolích, místy kolem 13. Nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Slabý vítr odpoledne a večer v přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Biozátěž bude kvůli horku střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz a nesouvislá kolona je na dálnici D1 z Vyškova na Brno od 213. postí 96,5. kilometr. Zdržení je zhruba 15 minut. V této koloně také pozor na 208,5. kilometru. Tam je v pravém pruhu odstavené porouchané auto. Dejte pozor na dopravní nehodu, která se stala na tahu Svitavy Brno, a to u Bořitova. Na místě zasahují také záchranáři a nehoda je také v Brně, v křižovatce ulic Křtinská, Novolíšenská a Jedovnická. Je tam výrazně omezený provoz. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Prožíváme pondělí s datem 13. července roku 2026. Jsou 4 minuty po 17. hodině, začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Už za malou chvíli nabídneme souhrn důležitých událostí z našeho kraje. Přibližně ve 17:15 nás čeká podrobná předpověď počasí s brněnskými meteorology. A krátce před 17:30 se podíváme na to, jak může právě počasí ovlivnit kvalitu vína. Mikrofonu Eliška Zárecká. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Brně definitivně končí výroba traktorů značky Zetor. Firma dnes oznámila, že s montáží strojů ve městě končí po 80 letech. Výrobu zcela přesouvá mimo Evropu. Už dříve ji spustila v Indii. Ukončení výroby se po sérii předchozích propouštění dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum a také má být obchod s náhradními díly. Stovky ryb uhynuly na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se přiblížila nule. Situace je nejhorší v Břeclavi. Hasiči museli instalovat norné stěny a provzdušňovat vodu. Ryby se vodohospodáři snaží propouštět dál potoku řeky, kde jsou lepší podmínky. Na trati mezi Brnem a Moravským Krumlovem je od dneška úplná výluka vlaků linky S41. Důvodem je rekonstrukce trati. Vlaky se na ní mají vrátit 26. srpna odpoledne. Do té doby místo nich jezdí 3 autobusové linky. Řidiči musí od tohoto týdne počítat s částečnou uzavírkou na silnici mezi Moravským Pískem na Veselsku a Domanínem na Kyjovsku. Silničáři tam budou opravovat most nad dálnicí D55. Práce potrvají do 2. srpna. Uzavřená by měla být vždy polovina vozovky. Letní scéna brněnského kina Skala nabídne tento týden výběr z mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na tradiční přehlídce Šarivary lidé uvidí každý den jak domácí novinky, tak zahraniční snímky. Od zítřejšího odpoledne budou moci lidé na novou lávku přes řeku Svitavou v Blansku. Měří 37 metrů a sloužit má jak chodcům, tak i cyklistům. Město za ně zaplatilo 16 milionů korun, pokračuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
3: Lávka bude na jedné straně ústit u baseballového hřiště a na druhé straně vyústí v obchodním centru Poříčí.
2: Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v 2. půlce srpna. To je dříve než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů, komplikací je ale sucho. Podrobnosti nabídneme za chvíli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je počasí a jak se dnes vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak počasí je celý den slunečné, aktuálně je polojasno nebo skoro jasno a teploty aktuálně se pohybují od 26 do 30 stupňů.
1: Co nás čeká v průběhu večera a noci?
2: Tak čeká nás nadále skoro jasné nebo polojasné počasí, převažovat bude průsvitná oblačnost, teploty poklesnou během noci na 18 až 15 stupňů, v údolích to bude místy i kolem 13, pofukovat bude slabý vítr východních směrů.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zítra ráno převládající skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno. Oblačnost může být ještě částečně průsvitná, ale odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, z níž se postupně na mnoha místech budou tvořit přehánky nebo i bouřky, které mohou být velmi silné. No a k večeru těch bouřek může od západu přibývat. Teploty 29 až 32 stupňů, foukat bude slabý vítr východních směrů, který může odpoledne a večer v přehánkách a bouřkách výrazně zesílit.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.

0: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 17 hodin a 23 minut. Na moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu. Jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění, to znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: A po písničce bude čas na pravidelný pondělní glosář editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Je 17 hodin a 29 minut. Pokračuje pořad Den v kraji. Dlouho očekávaná tečka za výrobou traktorů v Brně je tu. Zetor potvrdil, že zavře i zbylé haly. Můžeme to vzít jako součást logického vývoje. Máme ale co za něj, zamýšlí se ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Když před více než 20 lety spustošil prudký vítr Vysoké Tatry, hledalo město Brno způsob, jak legendárnímu vysokohorskému místu pomoci. A poslal tam tehdy víceúčelový traktor Zetor. Co jiného, vždyť to byl symbol města, který mohl Tatrám pomoci. Po dnešku už je jasné, že podobný krok Brno nezopakuje. Továrna, v níž Zetory vznikaly, se zmenšovala a zmenšovala, až zanikla docela. Zůstane z ní jen pár manažerských a snad i vývojových kanceláří. Traktory se značkou, která tamním dělníkům nic neříká, budou vznikat v Ázii, tedy aspoň zatím. Továrna, která kdysi dokázala vyrobit tisíce traktorů ročně, končí. Míří tam, kde skončila brněnská vlněna, Tesla, kde teď zůstává už nějakou dobu i rodič Zetoru, tedy zbrojovka Brno, a mnoho dalších značek. Máme si utírat slzy, truchlit? Možná ano, ta továrna byla osudem mnoha lidí. Mnoho z nich se díky ní narodilo, protože se v ní seznámili jejich rodiče. Mnozí lidé žijí v bytech, které jim poskytl Zetor. Vyrostli za peníze vydělané v továrně na traktory. V té, kterou přístup vlastníků dokázal smrsknout na pár kanceláří. Můžeme to však přijmout také jako logický osud. To, co vzniká, také zaniká. Když se nedaří pekařovi, který si otevřel krámek na rohu, logicky jednou budeme muset jeho výrobky ožalet. Koloběh života, koloběh světa tím neustane. Je důležité, aby Zetor nahradila další místa, kde najdou uplatnění šikovní a vzdělaní lidé z Brna a z Moravy. A aby to nebyly jen sklady a přeprodeje zahraničních značek, ale aby naopak ty naše značky skladovaly a přeprodávaly někde v zahraničí. Tak si musíme říci, kolik těch současných, typicky brněnských značek vlastně známe tak dobře, jako jsme znali Zetor, výrobky ze zbrojovky a dalších továren.
0: To byl pondělní glosář Miloše Šenkýře. Za chvíli budeme cestovat luxusním vozem červenou slovenskou Strelou. Tak určitě zůstaňte s námi.
2: Den v kraji.

0: Pokračuje pořad Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 36 minut. Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut? Před 90 lety to možné bylo. A to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. A tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji, půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen potřetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého proskleného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
0: Už za pár minut zazní 13. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát nás vezme do Šardic za největší tragédií v tamních lignitových dolech.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Jída neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí, a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů? Jaké klouby bývají nejčastěji postiženy? A jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Máme 17 hodin a 47 minut. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské. Tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase. Vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme k již zrušeným dolům na Slovácku.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1970. Voda utopila šardické horníky. Jedno z největších důlních neštěstí v Tuzemsku je spojeno s částí Moravy, kterou už s hornickými tradicemi spojují jen místní a lidé skutečně znalí. Psal se 9. červen 1970 a na Slovácku propukla průtrž mračen spojená s vichřicí a krupobytím. Voda v potoce od Stavěšic do Šardic 10x přesáhla odhady prostoletý průtok. Z potůčků byla desítky metrů široká řeka. Voda zaplavovala domy ve 20 vesnic. Nikdo netušil, jak tragicky se projeví na jen

0: necelých 6 let funkčním lignitovém dole Dukla v Šardicích. Masy vody se provalily přímo do něj, protrhly nadloží a zaplavily podzemí, kde chodby vedly jen zhruba 20 metrů pod povrchem. Šardická kronika mluví až o 30 kilometrů zaplavených chodeb. Dobové fotografie ukazují obří krátery. Zaznamenaný je čas 18:28, kdy z dolu zavolali důlním telefonem na povrch, že se chodbami valí voda. Část lidí se ještě podařilo evakuovat. Pod zemí zůstalo 34 horníků z celkových 110, kteří měli směnu. Na místo přijela pomoc z dolů v okolí, z Ostravska, ze Slovenska i z Polska. Věřili, že i když voda zaplavila důl, mohli lidé zůstat ve vzduchových kapsách na 3 místech a snažili se k ním dostat. Marně. Později se ukázalo, že se tam nestihl přemístit nikdo. První tělo se podařilo vyprostit až po 3 dnech. 12. den prací měli záchranáři na seznamu jen 7 objevených těl. To poslední našli až po 4 měsících v říjnu. V místních zůstala a ještě zůstává otázka, jestli nešlo důl zabezpečit lépe, když kronikáři už dříve zaznamenali několik podobných bleskových povodní spojených se zatopením dolů. Události dnes připomínají 2 památníky. Ten mladší je z roku 2020. Lignitové doly na Slovácku už jsou také minulostí. Šardický skončil v roce 1992. Jako poslední se těžilo v Mikulčicích roku 2009. Kdo ale zapátrá v krajině, stále důkazy o dolování a dokonce i o šardické tragédii najde.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: To byl 13. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Léto je obdobím, kdy na silnicích potkáváme asi nejvíce cyklistů. Radost z jízdy by ale nikdy neměla být příčinou, že se uvolníme až příliš a zapomeneme na pravidla bezpečného chování. Zdůrazňují policisté a na svých webových stránkách připomínají zásady, která je vždy třeba mít při jízdě na kole na paměti. No a my teď z nich pár těch nejzákladnějších připomeneme. Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vypočením doleva se nezapomeňte ohlédnout. Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete, dejte přednost přecházejícím chodcům. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo. No a netřeba jistě dodat, že cyklista posilněný alkoholem nesmí do provozu. V České republice platí nulová tolerance a pokuty za porušení jsou opravdu vysoké. To bylo z pořadu Den v kraji pro dnešek vše. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Budu se na vás těšit opět zítra. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, žně urychluje příznivé počasí. Silničáři opraví odpočívku na dálnici D2 u Lanžhota. Zítra bude nejprve slunečno, postupně se zatáhne, odpoledne můžou přijít i silné bouřky a teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moci prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Týlit obavy paní ministrině, budem se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji, kde už jen na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají zítra. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší. Odpočívky pro auta a kamiony na dálnici D2 u Lanžhota čekají opravy. Ředitelství silnic a dálnic začne s plochou ve směru na Bratislavu. Práce odstartují zhruba v polovině srpna a potrvají do začátku října. Stát budou 30 milionů korun.
5: Kromě toho chystají silničáři taky přestavbu a rozšíření odpočívky v opačném směru, na Brno. Přibude tam parkovacích stání pro kamiony. Místo stávající stovky jich bude 150. ŘSD nechá taky zbourat některé budovy a postaví nový kruhový objezd na vjezdu na odpočívku. I dál budou některé plochy a budovy využívat celníci a policisté. Termín rekonstrukce zatím silničáři nezveřejnili. Z Lanžhota Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, odpoledne většinou skoro zataženo a lokální přehánky nebo i bouřky i velmi silné. K večeru můžou být četnější, později budou srážky ubývat. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, v údolích místy kolem 13, nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Slabý vítr odpoledne a večer v přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice ze Svitav na Brno je ubořitová, momentálně neprůjezdná, zasahují tam záchranáři u dopravní nehody. Průjezdná by opět silnice měla být podle webu Dopravní info před 9 hodinou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písmo.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky Jaroslava Kopečného. Co to hůzky? Tak věřím, že vás tato pěkná polka určitě příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Markéta a Margot, na Slovensku slaví jmeniny Margita. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon, který tady máme, 726 46 5200. Těším se na vás a teď už písnička. Znám já jednu dívča, Zdeněk Baťka mladší a Miločanka.

0: Vítám ve vysílání paní Věru Slanžhota. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, už skoro, paní Petruško. Já mám přání, že bych chtěla dneska popřát narozenina. Může být?
0: Ano, určitě.
1: Tak já bych chtěla dneska popřát na naše Mařenka Hakalová narozeniny, také 2 sedmičky, to už se nemusí říkat, a přeju jí hodně zdravíčka a ještě bych se vrátila o pár dní zpátky. Její manžel Tonda měl 26. narozeniny, ale těch gratulací měl tolik, že jsem se radši toho vzdala. Takže vše oběma dvěma přeju hodně, hodně toho zdravíčka a nech žiju tak, jak žiju pořád v lásce a spokojenosti. Ináč ještě zabrusím kůsek za Hodonín, pozdravit Bětku Svobodovou a i dceru Bohunku, ta žije ve Strážnici, ale je to také tak milá děvčička, která se o tu maminku 90 letů hrozně stará. Takže všetkým přeju hodně zdravíčka, hodně lásky, je to všechno v nás v lidech. Přeju krásný večer, děkuji
0: moc. I vám přeji také vše dobré, ať se daří. Tak nashledanou a písnička poletí za malou chvíli.
1: Děkuji, Květuško, nashle.
0: Nashledanou. Tak a pojďme na psané přání, které tady mám. Tak prosím o písničku dnes pro paní Milenu Zajícovou ze Šumic, která právě dnes slaví své narozeniny. Naší milované mamince a babičce přejeme k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To vše přeje její nejbližší rodina. Předem děkuji a přeji vám jen samé spokojené posluchače. A my velice děkujeme. S pozdravem, Lukáš Zajíc. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Ivo Horký, Marta Horká, Sen, tak se jmenuje následující polka, kterou pro nás zahraje Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Podíváme se do Hrubé Vrbky a já vítám pana Františka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdraví vás a všech posluchačů takové hudby. Tak, já mám na dnešku dvě přání. To jsou Skladná, dcera Markéta, dnes svátek, vnučka Markétka, má svátek a zítra je Karolínky, vnučka. Oni jsou nás na prázdninách, v Hrubé Vrbce.
0: No tak prosím vás, tak ať a zpívají?
1: No, moc ne.
0: Moc ne. To je škoda, když máte takhle krásná vnoučatka, tři a jsou u vás. Dobře, tak.
1: Hodně zdravím těju a všetci ostatní děkovkárom.
0: Dobře. Tak hlavně, že tu písničku máte rádi a ty písničky,
1: ano,
0: to je
1: ano,
0: dobře.
1: Jasné.
0: Tak jo. Pane Františku, já vám přeji, jak jste řekl, krásný večer a pozdravujte své vnučky.
1: Ano, a dceru.
0: No ano, a dceru také, dobře. Tak je zdravím a posílám všem písničku, ano?
1: Ano, dobrou, děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a já tady ještě připojím e-mailovou poštu. Dnes slaví krásné 80. narozeniny dědeček pan Josef Sedláček z Hračovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu svých nejbližších ti ze srdce přeje manželka Pavla, děti s rodinami a nejmladší pravnoučátka Kristýnka, Beátka, Emička, Martínek, Mareček a Adámek posílají velkou pusu. Dědečku, za všechno ti děkujeme. Tak to bylo přání a písnička. Kdo má Počernou galánku, lidová, Joška Černý a cymbálová muzika Grácie.

přátelé, a mám tady dopis, kterého budu nyní citovat, který nám poslal náš posluchač Míra Lorenz z Vyškova. Tak 13. července, což je vlastně dnes, slaví narozeniny paní učitelka Markéta Sekaninová z dědinky Slavíkovice. Tak přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, ať se daří. 15. července má jmeniny bývalý výpravčí vlaku v Rousínově pan Jindřich Samsonek, rodák z Olšan. Je to můj bývalý spolupracovník. 16. července je Luboše a jmeniny má můj bývalý spolužák z učení Luboš Holobrádek, bývalý vynikající fotbalista Sokola Lanžot. A dále mám tady vzpomínku 14. července. Nás opustil Čeněk Drápal z Viničních Šumic, tak vzpomínám na něho. A dále ještě jedna vzpomínka, neboť je to už 29 roků, co mě tragicky opustila moje maminka Marie Lorencová. Všem přeji, co teda slaví své narozeniny, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v dalším životě. A kdo to posílá? S pozdravem Míra z Vyškova. Tak předali jsme a hrajeme polku Zdeňka nebo manželů Gurských, Okénečko a Gloria.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Posloucháte Moravu krásnou zem, přátelé, a my se budeme věnovat teď e-mailům. Rád bych popřál svým kamarádům, zemědělcům, kteří dnes, stejně jako já, svádí boj o zrno. Přeji jim, aby jim šla práce pěkně od ruky, ideálně bez poruch, a Jurovi, aby neudělal bubeníčka. S pozdravem, váš Miško. No a my posíláme písničku vám všem, co teda ano, svádíte boj o zrno. To musí být hodně tvrdé. Tak ať se vám to všechno daří, a já posílám valčík Jiřího z Muška, ty krumvířské Vinohrady, a bude hrát Moravěnka.
0: Český rozhlas Brno.

Tak Valčík k nám dozděle, já mám tady vzpomínku. 13. července 1937 se narodila v Suchotině paní Blaženka Štěrbová Válková. Dále se píše, že to byla velice, byla také v Letovicích a byla velice hodnou paní a dávala Honzíkovi čokolády a moc na ní rád vzpomíná. Dále vzpomíná také rád na Aničku, která byla také hodná a pomohla s opravou chaty i prodejem. Takže na obě tyto dámy vzpomíná Honzík a my posíláme samozřejmě písničku, takže srdéčko, polka, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

to teda byla opravdu řízná polka, vidíte, přátelé. No a pojďme tady, máme tady další e-maily, ráda je předám. Tak je tady e-mail a přání pro paní Libušku Lancmanovou z Veverské Bytýšky. V tomto znění: milá Libuško, ze srdce ti přeji k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať tě každý nový den naplňuje radostí, úsměvem a pohodou. Přeji ti, aby se ti splnila všechna přání, aby tě obklopovali lidé, kteří tě mají rádi, a aby tvé srdce bylo stále plné naděje, klidu a krásných okamžiků. Užij si svůj slavnostní den naplno a ať tě po celý rok provází jen to nejlepší. Přání je pro Libušku Lancmanovou z Veverské Bytýšky a tento e-mail posílá Jarda Wolf. A hrajeme další písničku Daleko široko. Vojtěch Bartoš Kocián, zpívají Jitka Osičková, Břetislav Osička a studiová cimbalová muzika.

přátelé, písnička dozněla, pojďme tady na další přání. Dobrý večer, dnes se dožil 50 roků pan Miroslav Uher z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Jana, syn Tomáš, syn Petr, dcera Sofinka, bratr Broněk, bratr Radek s rodinou a maminka Marie a rodina Zapletalova. Tak předali jsme a písnička, tak bude to vámi oblíbené Bílé konvalinky. František Soukup napsal a bude nám zpívat Jan Fafejta.

0: celá a zvídavá čiperka jako doposud. Máme tě moc rádi a jsme tu všichni jen pro tebe. Tvé holky Ivetka a Renatka s rodinami. To bylo pěkné přání. Pojďme na další písničku. Láska hodová, Pavel Svoboda, Pavel Karlík a Legruti.
1: Český rozhlas Brno.

Tak a máme tady vzpomínku. Svatba je jednou z nejdůležitějších událostí v životě člověka. Proto si zaslouží dnes vzpomenout na datum 13. července 1963, kdy si v kostele svatého Vojtěcha ve Štítně nad Vláří v sobotu 13. července v roce 1963 řekli své ano slečna Anastázie Skučková ze Štítenských Kopanic a mladík Ludvík Štěpančík z Kochavce za oddávajícího pana faráře Vítula. Svatba byla velká rodina v rodném domě nevěsty na dítěži a pak celý svůj život v lásce a svornosti s celodenní prací žili manželé na Kochavci, ať už v rodném domě, na Výchopnici či novém postaveném domě své pomocí. Vše už je jen vzpomínkou, tak jak na zlatou svatbu manželů Ludvíka a Anastázie, kdy byla na Kochavci v kapli svatých Cyrila a Metoděje v máji v roce 2013 sloužena mše svatá proboštem panem farářem Janem Kornekem za dožití společných 50 let těchto manželů a teda mých rodičů. Žili spolu v lásce s pomocí boží, než před 7 lety je rozdělil odchod manžela Ludvíka a letos na jaře za tatínkem odešla nahoru, odkud není návratu, i maminka Anastázie. Jelikož je to letos poprvé, kdy už si na svatební výročí s tímto idylickým datumem 13. července vzpomenu jen u svatební fotky rodičů s plamínkem svíčky a tou nejkrásnější vzpomínkou na mé zlaté rodiče. Tak vzpomínku posílám oběma rodičům do nebeských výšin, odkud není návratu. Vzpomíná dcera Věra, rozená Štěpančíková z Kochavce, s rodinou, přáteli a známými a děkuje za odvysílání vzpomínky. Tak přátelé, dáme písničku, kterou tady máme další, Malá hospůdečka a tu Faranka.

Tak tato řízná polka dozněla a my si tady ještě přečteme jeden e-mail. Krásný podvečer přejeme do studia. Dnes slaví svátek milá slečna Markéta Chovancová z Uherského Brodu. Přejeme jí zdraví, radost, lásku, úsměv a krásné roky života. A takto mile přejí teta Maruška a strýc Mirek z Nivnice. Dále písničku pro radost posíláme milým kamarádkám Marušce Kročilové z Březové, také milé Veronice Moravčíkové na Lopeník a vážené paní Zitě Bémové do Jevíčka a milým a veselým manželům Květince a Vilému Hochmanovým do Pitína. Všem přejeme zdravíčko a krásnou večerní pohodu. Ze srdce přejí přátelé z Nivnice. Tak předali jsme a poslední zpívaná písnička Karel Hašler před Vejtoňskou hospodou Josef Zíma a Česká muzika.

Přátelé, mám tady ještě pozvánku. Spolek hovoranských vinařů vás srdečně zve na akci Den otevřených sklepů v Hovoranech, která se koná v sobotu 18. července od 11. hodiny v Hovoranech. Otevřeno bude 23 sklepů, ve kterých ochutnáte vína z produkce místních vinařů a také si můžete pochutnat na vybraných specialitách k jídlu. Přes den si můžete zaspívat s folklorními sbory a večer zatancovat na zábavě s kapelou. Více informací na www.vinozhrohovoran a na Facebooku. Vinozhovoran, tak těšíme se na vás. Tak to byla pozvánka, no a přátelé, já se budu loučit. Skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvilku zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku s Jaroslavem Knajzlem. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Františka Kotázka z večera, kterou pro nás hraje mistříňanka. Krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Firma Zetor definitivně ukončuje výrobu traktorů v Brně. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky. Cyklostezka mezi Kuřimí a Veverskou Bytýškou bude mít další úsek. Zítra bude nejprve slunečno, postupně se zatáhne a odpoledne můžou přijít i silné bouřky. Teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Brně definitivně končí výroba traktorů značky Zetor. Firma dnes oznámila, že s montáží strojů ve městě končí po 80 letech. Výrobu zcela přesouvá mimo Evropu. Už dříve ji spustila v Indii. Ukončení výroby se po sérii předchozích propouštění dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti Vývojové centrum a vznikne obchod s náhradními díly.
2: Pracovníci Zetoru v Brně od roku 2024 jen montovali traktory ze skladových dílů poté, co skončila výroba převodovek a motorů. Podle vedení firmy už není výroba traktorů v Evropě konkurenceschopná kvůli vysokým nákladům. Například materiály v Číně a Indii jsou o třetinu levnější. Zetor loni prodal přes 1500 traktorů. Do 5 let chce firma exportovat 5000 strojů z Indie a stejné množství z Číny. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: V Blansku se zítra odpoledne lidé poprvé projdou po nové lávce přes řeku Svitavu. Její stavba začala v březnu. Město za ní zaplatilo 16 milionů korun. Lávka měří 37 metrů a sloužit má jak chodcům, tak i cyklistům, ujistila mluvčí radnice Pavla Komárková. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se také silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km v hodině. Hlavně na jižní Moravě pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
3: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
0: Dělníci by o letních prázdninách měli začít se stavbou další části cyklostezky mezi Kuřimí a Veverskou Bytýškou. Tentokrát půjde o úsek od Moravských Kninic do Chutčic k fotbalovému hřišti. Práce za více než 10 milionů korun mají skončit na podzim. Kuřim stavbu zaplatí z dotace a příspěvku mikroregionu, doplnil starosta Drago Sukalovský z Hnutí STAN.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, odpoledne většinou skoro zataženo a lokální přehánky nebo i bouřky i velmi silné. K večeru můžou být četnější, později večer budou srážky ubývat. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, v údolích místy kolem 13. Nejvyšší denní 29 až 32 stupňů. Slabý vítr východních směrů odpoledne a večer v přeháňkách a bouřkách výrazně zesílí a bude se měnit na severní směry. Rozptylové podmínky čekáme ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré, odpoledne i velmi dobré. Biozátěž bude kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Většina kolon na silnicích jižní Moravy už se rozjela, nejsou ani na dálnici D1 u Brna. Na D1 ale pozor ve směru na Prahu mezi s tím 84. a s tím 83. a půl tým kilometrem je v pravém pruhu odstavené osobní auto. Na D52 je překážka ve směru na Mikulov před Pohořelicemi mezi 22. a 22. a půl tým kilometrem je mezi pruhy Batoh. A po nehodě je teď uzavřená silnice mezi Troubskem a Stopovicemi. Ani tam se ale kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer. Od rozhlasového mikrofonu vás do všech stran zdraví Jaroslav Knajzl. Co nás dnes čeká a nemine? Budou to dvě údolí. Sice v celku fofrem, jenom tak drobně okoštovat, ale přeci jen. Pomyslně se smočíme v toku Bečvy, tedy ve dvou jejich ramenech. Toho vsetínského, tekoucího od Velkých Karlovic ke Vsetínu, tedy tekoucí Horním Vsackem, chcete-li někdy také označován jako dolinou Urgatinou, a hudebně okoštujeme i trochu z údolí Rožnovské Bečvy. Sice až od Rožnova, ale i tak. A potkáme se u soutoku ve městě Mezříči. Přátelé, máme vrcholné léto, tak se vyhněme extra dávkám informací, edukace a poučování a dramaturgickou kostru, tedy zmíněné místopisné putování oběmi údolími, zajistí tamnější muziky. Začněme tedy v nádherné dědině ve Velkých Karlovicích. Obec s neuvěřitelným katastrem o velikosti více než 80 km čtverečních. Samotné Velké Karlovice mají několik údolí. V každém najdete hospodu, bezpočet hotelů, dolů v dědině potom muzeum, informační centrum a třeba také koupaliště či nyní opravovanou základní i mateřskou školu. No a ve Velkých Karlovicích už 82 let funguje také amatérský ženský sbor Karlovianky. Po dlouhé dekády spojen se jménem sběratelky a spisovatelky Heleny Mičkalové a v posledních letech potom veden Janou Riplovou. Takto Karlovianky zpívaly před léty a před zpěvačkou byla nezaměnitelná Jiřina Bolfová.

Ženský sbor Karlovianky a také legendární hudební úprava Karlovští muzikanti v podání hudecké sestavy muziky Jasenka. Zpíval Staňa Tomanec, Antonín Bitala a od začátku také primáš Jasenky, sběratel, který v Karlovicích začínal. Celý život mu tato dědina byla inspirací a nedal na Karlovice dopustit, tedy Zdeněk Kašpar. A teď fofrem celým údolím doliny Urgatiny až ke Vsetínu městu. Vím, je to šrumec, ale půl hodina je půl hodina. Ze Vsetíňáku nám zaspívají Jasenčanky, tedy dnes druhý ženský pěvecký sbor, který v roce 2023 natáčel v našem brněnském studiu a zkušené dcerky zpívaly pod vedením Aleny Zdražilové. No a potom si dejme v Sacan, tedy muziku tohoto souboru, která doprovodí nikoho jiného než zpěvačku, která je celý život spojená nejen se Vsetínem, ale také právě s valašským souborem písní a tanců v Sacan, a totiž Zdenku Straškrabovou. Považte, že tato úžasná dáma oslaví 14. července krásné 92. narozeniny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zítra 92letá Zdenka Straškrabová dospívala krásný starodávný holomoucí na hradě za doprovodu cymbálové muziky v Sacan. Jak jsem sliboval, nyní se smočme ve vodě Bečvy Rožnovské, ale také to bude jenom tak lehce. Zaspívá nám Jaroslav Štika, etnograf a dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ale také muzikant, třeba věhlasný hráč na Niněru, ale také vedoucí ženského pěveckého sboru Polajka. Budou to melodie z Valašské Bystřice, tedy ještě z takového meziúdolí. Cymbálová muzika Kotár natočila svého času CD, kde nás zvukově vrátila o pěkných pár let nazpět. Použili totiž archaické nástroje. Takže to bude Kotár a potom už rožnovská cymbálová muzika Soláň, jejich členové jsou ve velkém počtu doma, také třeba v Zašově.

To byl Vsetiňák Jožka Laža doprovázen cymbalovou muzikou Soláň, se kterou si ještě předtím zaspívala houslistka Videčanka Michaela Bařinová. Sliboval jsem projít si koryta a údolí Vsetinské i Rožnovské Bečvy. To projítí je v dnešních dnech na místě, protože v obou je v současné době vody tak říkajíc, promiňte mi ten výraz, kačerám pořiť. S ohledem na délku našeho pořadu to bylo opravdu jen tak hr. A je konec. Už jsme u Mezříča města, kde se obě řeky spojují v jednu jedinou Bečvu, která postupně přivádí vodu z Valašských kopců do Moravy, do Dunaje a potom někde daleko do Černého moře. A kdože bude končit dnešní valašskou notečku? No, vyloženě nomen omen. Cymbálová muzika Valašsko s primášem Vojtěchem Gerlou a muzikanty z obou dnes několikrát zmiňovaných údolí. No a čím končit než šlágrem z největších? Hrubý křižák My jsme Valaši a Uvázali kozu. První z melodií je připisována autorsky mezříckému muzikantovi Antonínu Matalíkovi a věřím, že si tuto rytmickou taneční sadu zaspíváte společně s muzikanty cymbálové muziky Valašsko. Děkuju vám za dnešní pozornost a s tradiční prosbou buďme dobří vás do všech stran zdraví, Jaroslav Kneisel.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři a i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a řekl si, uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jakoby toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jakoby v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na muscích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, ok, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval? Jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli vydopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a byl jsem a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď, jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji, doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá. Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: pevnější.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bezesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění a vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta nátura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to je jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 poté, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleš, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními. Hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
6: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
7: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
8: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte, a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být prvně 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkujem.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila. Já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. Byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a Tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no, to jsme v první ročníku tu techniky, tam byl takový Šraml, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No, takže že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok na kytru jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když teda došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo?
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No, já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no, ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako s potají a...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, abych ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přivedl domů bez ohlášení a to bylo, myslím, nahody, že... Sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, že je pětinka. Jako.
3: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
4: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
3: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
4: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
3: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak. Jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bilovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Valtic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji uvezla do školy.
3: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
5: No.
4: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
3: Jaký to bylo?
4: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubeni. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil, oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všecky sešly a všecky byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: Bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité pro nikoho, kdo to nezažil, tak si říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: Celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů, tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zemědělství, no, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva, mohl jít do průmyslu. Takže tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no. Nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů a... Matka ji uzela a dala ručí, když ji uzela k doktorovi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. A já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
4: A svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků, a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
4: Ve vinařském sklípku.
3: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, cena a mě tam kluci hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v 6., 7. třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
4: Já vám řeknu tohle, to je osud, ne?
3: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice u svatého Antonína, ta kašna, a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po svatbě.
4: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za 9 měsíců to odemřelo den před porodem, jako.
4: Františku.
3: No, bylo to velice těžké. Bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: Bál jste se o to víc, když byla podruhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohýbala jsem se, zbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou, a pak jsme se domluvili na tom prorokovi, do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
4: Byl jste konečně táta.
5: Povíte, no, tak jsem tenkrát už točil filmy jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád mrtění, že no, mám den nějakým, po každý nějaké akci natočenýho. To jsem mi potom ještě Román, jak přišel, tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
4: Byl jste hrdý táta?
5: No, to víte.
4: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy, to jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem byl od rána do večera v práci.
3: Ale byl dobrý táta.
4: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
3: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze 2 milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
1: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat 2 dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
3: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary. A...
5: Bože, proč nám to dáváte?
4: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc krát děkujem.
4: Vy si to zasloužíte.
5: Kdepak.
4: Určitě. Tak. Máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
3: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
4: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
5: Děkuji vám a i Františce.
4: A dáme si kafe.
3: A dáme si to kafe teda.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil, no já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. Potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně, aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle koupelně, když

0: vás obdarovala, co provedla, co vás dojalo, co si tak vzpomenete nejvíc?
1: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní, květiny a jako vyzná lásku.
0: Co ho přivedlo třeba k slzám, co ho překvapilo, byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
0: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
0: Za co vám žena nejvíc hubuje?
1: Když nejdu do zavčasu jest, jako pozdní příjezdy nebo tak jinak.
0: Má ráda dochvilnost?
1: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
0: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
4: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
3: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
1: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no, měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
0: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
1: No to pořád ještě tady mám resty, že jak v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
0: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
1: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi.
0: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
1: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
0: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
2: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
0: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na rtech i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem a vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
2: No volám, když je mě těžko tyho svatého Antonína, kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás.

0: že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
1: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
0: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
1: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
0: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
2: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
0: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
1: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
2: Je. Já to cítím.
1: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
2: No, každý den dává.
0: No, každý den si dáváme teď.
1: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
2: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
1: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
0: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma, no. Víc nic.
2: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život, no. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat a taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako ne, tak zase nemrzí.
1: Jaká byla ta vaše láska?
2: Že mám on živa rád, já jsem nikdy o ní nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A to je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
0: Co mám na to říct?
1: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
0: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
1: Za co byste mu poděkovala?
0: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zas, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
1: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
0: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později dostává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let. Konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, Dido, já člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral navzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní, ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i na dálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobonké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas, prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp nebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, Jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už 6.

La la la la, jen je do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Rok. Tak, to je tvůj konec!
1: No,
0: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
0: V čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
0: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
2: Tak ji podoj.
1: Cože?
2: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
0: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
0: Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
2: No přines vodu.
1: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
2: Prve
1: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
3: A k čertu.
2: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
3: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
3: Pro vodu. Sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
3: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
3: A, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
3: Oči.
2: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
3: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
3: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
3: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
3: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácena.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: Že to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
2: Takže celou noc nezamouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
1: Hlava taková zle.
2: Jako snob.
1: Jako snob. Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem...

0: stydí.
1: No, za to nevím.
0: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
1: No taky, že to je fialka. Proti...
0: Co?
1: Proti záduše.
0: Proti záduše.
1: No.
0: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
1: A vydechnout?
0: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
1: No na to je fialka k nepřekonání.
0: Ano.
1: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
0: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
1: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
0: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
1: Kameny.
0: Tluču hlavou do zdi.
1: Kameny.
0: To spíš snesu zacpání jater.
1: A špičaty.
0: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
1: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
0: Aha, učerta.
1: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
0: Co?
1: Hučení v uších.
0: Hučení v uších. Vidíš, mám.
1: Že jo?
0: Dnes a denně, jako bych seděl...
1: U splavu.
0: U splavu.
1: No jo, kdy to povídá.
0: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
1: Na to jsou zase hluchavky.
0: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
1: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
0: Co já se narozčiluju a srdce...
1: Boh, boh, boh.
0: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
1: No jo.
0: Ano,
1: a já? A já vím proč.
0: Schválně proč.
1: Ty máš dceru.
0: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno. Jinak by se jí to

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave.

0: Zaspívej mi to ještě jednou, ale tišej.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do Sebrance.
2: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
2: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
2: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
2: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak se mi dal na vychování své klíčnici.
2: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
2: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
2: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
2: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
2: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče, já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
2: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
2: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
2: No proč by obětoval sebe?
1: Psal bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
2: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš, 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí drahý otče po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
2: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Veřníku!
2: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
2: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si, ano, nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
2: No.
1: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
2: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit, to je lepší.
2: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn, rozumíme si?
2: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat a zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu. Sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeju, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte Noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prvně raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství. Ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synu ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojují, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo, já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě. Chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku. A já to řeknu normálně otevřeně, já se to nestydím. Mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodskou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebýt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50, 60. může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako já už jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla a jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl vdovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední, anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Taky za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese krabici s 13 štěňatama a Diušku jsme si nechali, jinak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům a zase příště bude super téma, okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutačením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra děkuju. A můžeme jít k dalšímu příběhu, tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731, ještě jednou, 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nebo ní, ale dobře, keď si ji udělá lépe, jsou slučky a pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo, že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo. No, ale něco mi to ještě jenom přinese, jak to vůbec bude, že člověk dlouho to nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A takový ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože jsem poznal největší lásku, kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm. No. Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a když jsem to nezvládl, tak by měla svůj častý život byla beze mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Jak se říká dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý let, co tohle v dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Ale nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že vždycky ten vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, vždycky to...
0: Jardo, takže třicítka. Třicítka a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím mi zběratel si, když se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. V tom bytě, to je šílený. To zběratel si, to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to, je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: No, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju. Vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají. Ať se na ty teploty nezlobí, tak léto má prostě do tom patří k letu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/lomítko Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím
1: vás. Zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky. A
1: mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejeděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo, že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to byl to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tým politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly, ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček a těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné, ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněgvínovi od Puškina, no od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den, kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase, ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Takže přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Noro. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: ano, já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále, jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning, a na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No, je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to co hodně psí. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospudce. Já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát. On na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsem potom, jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo? I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk, věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala?
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berány, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možné sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, říkám, kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu, to mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuju,
1: tak
0: mějte
1: ještě
0: se
1: jednou
0: hezky
1: gratuluju,
0: a dobrou noc.
1: Ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života. Které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější? O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodily se 2 děti. Bohužel obě zemřely. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: objíždět taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě nazpět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Od Gianni Nannini to byla foto Romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt na klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27 zhruba, dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby sáhly. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí, slunce nesvítí.
1: Ano, tak. Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod i pro mě. A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení čtyřicítky doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal trochu s podivem milovat, co jsem dřív nesnášel, a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka, a už dopředu děkuju vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobré ráno.
0: Ano. Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, Přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, ale musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak a bojím se, je naše děti, anebo takže to prostě těžko mu dávat dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná že to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. A hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Naschledanou. Na rozhlas.cz lomítko linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím. Mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku? Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeju vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer. Já moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v lednicko-valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač, a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostějov bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to klub teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Wehrlich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dále a tak dále.
1: No,
0: a že vlastně taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré a že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávěj. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete. No,
1: asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, protože umřel tatínek a maminka to doma sama nedávala. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu, já to mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do důchodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na zebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už je bylo pátek. Jo? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. i když je pondělí, já si ho užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc. A potom bude sobota a neděle krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
0: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
1: Mějte se hezky. Teď se mi to dalo do srdce.
0: Děkuju a přeju vám
1: taky děkuju.
0: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 3/4 na 1 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Indra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. Parta, léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli
0: deštník.
1: A deštník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací deštník v 50. letech to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale... byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3-pokojový krásný byt. Tak začalo zařizování, no a postupně vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy.

0: málo času, neviem, jak bych to řekla, nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má dvě děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má dvě děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak, to víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, to jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu. No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
1: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
0: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě. Nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
1: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
0: Ano, ano.
1: Nejsem tím nijak nesnižuji ale vaše neštěstí, ale
0: ano, ano. Ne, to je
1: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
0: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
1: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu, a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
1: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2 nebo 3 minut

0: hitovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
1: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
1: Hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když se nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
1: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. A bude konec vysílání, tak děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
1: Jo.
0: Mějte se hezky.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou chlazumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruženíčku!
1: Soudruženíčku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
0: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuji vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
0: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
0: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
1: No zajisté.
3: Jo, no tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek, Miráš Rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Inu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
10: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
11: A zpátky to vzali klusem.
9: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
12: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
13: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
14: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
15: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
16: dobíhat, vybíhat,
17: vyrážet míč robinzonádou,
18: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
19: falšovat, nestát offside,
20: přeskočit nastavenou nohu,
21: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
22: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
23: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
24: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
25: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
0: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku a hodinu odpočívali.
25: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
23: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
24: A šlo to znovu.
18: Večer vtrhli domů jako velká voda.
25: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
0: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka...

0: A takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11. zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probírat kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu 11.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, sbohem. Sbohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psát postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci, sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlkl můj hlas, lenaže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy dresu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Před, no tak. A už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi! Oh!
1: Je tam!
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jest, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme, nebo spíš tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno, ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Juru do tu tisírku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, anebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to běž, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí by sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslabnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
8: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
7: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
8: To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klap Zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
8: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie?
8: Mistrovství světa? Tato, a co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahlazují printu do žita.
8: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: No, se sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
8: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
5: Správně, Honziku.
8: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
8: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
8: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
8: se do té Austrálie jede.
10: Divadlo pro vaše uši.
11: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Beka, Jiřího Sováka i Karla Hegra dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousil královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách

0: podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových. Že prý si také občas zahrají kopanou, a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel dvě staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra mančafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle. Utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
1: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
2: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
3: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
4: Kde se mezi nimi přeletuje míč?
2: Neviditelný. Ale to už leží pod sítí branky.
1: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
3: Kombinace?
2: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
1: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
2: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
3: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
4: Prodírá se vpřed,
1: teď se jen kutálí
4: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé jedenáctky.
1: Jak to vlastně bylo?
2: První branka padla ve 3. minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
4: 1-1.
3: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
1: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
4: 3-1.
2: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
3: A pozor, pátou branku. Nejkrásnější a nejpodivuhodnější. Můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
2: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
1: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
1: Dělovka.
2: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
1: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
4: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
2: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
1: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
2: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
4: A míč v jeho náručí je v brance taky.
2: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
4: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
3: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
2: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
1: 8.
2: A 9. branku. A co bylo potom?
5: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
3: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
2: A potom?
6: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
2: A potom?
6: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.